0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme May Stephens, mladou britskou zpěvačku, která vlétla na scénu jako uragán s hlasem plným emocí a drzé energie. Její hudba je jako jízda na horské dráze. Chvíli ti cukne v srdci a za chvíli už tancuješ jak blázen. May je jako kámoška, co tě bez varování vytáhne na parket a nedovolí ti sedět v koutě. Její styl je drzý, moderní a plný nálad, které zná každý z nás.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav, ale taky zahřát u srdce, protože jejich melodie jsou plné emocí a opravdovosti. Tahle kapela je jako kamarád, co tě vždycky podrží a rozveselí, ať se děje cokoliv. Jestli chceš vědět víc o jejich příběhu a hudbě, zůstaň naladěnej, protože na Metropoliti přineseme všechno, co potřebuješ slyšet.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Filip Brázdil, filmař a pilot dronu. Filip, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, Lukáši, děkuji za pozvání.
0: No, když se budeme bavit dneska o dronech, tak věřím, že ty představovat nikomu už nemusíme, ale povolání pilota dronu je poměrně netradiční, tak já se na úvod musím zeptat, jak se vůbec k letání dostal?
1: No, lítání je v podstatě můj takový celoživotní koníček nebo vášeň a úplně první počátky byly kolem 17-18 let, kdy jsem začal lítat jako modelář s akrobatickýma vrtulníkama. No a shodou okolností při téhle činnosti prostě jsem na letišti tady v Olomouci potkal svého kolegu, kamaráda Tondu Nevrlýho a dohromady jsme měli takový nápad, respektive přišel s tím nápadem von a já jsem to pak nějakým způsobem doplňoval, že prostě založíme nějakou takovou, nebo že začneme, že vezmeme ten vrtulník, který máme a přiděláme na něho kameru a budeme to prostě lidem nabízet, že to prostě bude dobrý, že uvidí něco z výšky, což tehdy bylo možné jenom prostě pomocí nějakých buď extra speciálních strojů nebo reálního vrtulníku nebo letadla, takže v lítání mě v podstatě přivedli modely nebo hračky vrtulníků.
0: Já ty vlastně si už zmiňoval, že v té době žádné drony vlastně neexistovaly tenkrát ještě, tak vy jste to tenkrát přivazovali k nějakému vrtulníku, jaký byl ten další?
1: Přesně tak, jakoby před těma 11 lety v podstatě ta možnost, nebo kolega to s čím přišel, bylo to, že přidělal, on to vyzkoušel při nějaké své reportáži, protože pracoval jako kameraman v televizi, tak to vyzkoušel tak, že přidělal jeden z prvních telefonů, co měli kameru, tak páskou to přitejpoval k tomu akrobatickému vrtulníku, někam vyletěl a měl za úkol natočit kruhy v obilí, tak to jako nějak natočil. No a když s tím nápadem přišel, tak já už jsem v té době někde na internetu viděl prostě video v takzvanýho, jakoby dneska bychom řekli dronu, tehda se tomu říkalo hexakopter nebo kvadrokopter nebo oktokopter podle počtu vrtulí, byla to taková skládačka a v podstatě ten první dron, který jsme měli, tak byl složený z profilu někde z hobby marketu, mělo to motory z nějakého letadýlka a takže to byl jakoby prapůvod nebo prapočátek jako dronu, ale dron se tomu určitě neříkalo. Drony byly v podstatě, to přišlo až po pár letech, se tomu začalo říkat drony, až to začalo být dostupný jako koupitelný někde v nějakým prostě běžných obchodech, teda všechny ty konkrétně naše třeba první tři drony, tak jsme si v podstatě, dá se říct, nějakou své pomocí známých se jako stavili sami, nebylo nic moc koupitelného, no, jenom komponenty.
0: Takže vy vlastně v té době jste měli ještě každý vlastně své, řekněme, zaměstnání nebo zabývali jste se něčím jiným a tohle to byl takový koníček,
1: který... No, já teda jako zaměstnání, já to vždycky jako tak s oblibou říkám, že jsem téměř skoro nikdy nebyl jako zaměstnaný, protože mě bylo tehdy, když tady ten nápad jako přišel od Tandy nebo nějak jsme se dali hromady, tak mě bylo 20 a jediný zaměstnání, který jsem byl, bylo v KFCčku, kde jsem asi rok a půl smažil kuřata, vydělával jsem si peníze na to, abych si mohl kupovat vrtulníky. Takže, nebo věci k ním a v té době já jsem končil, myslím, Gimpl, nebo už po Gimplu, chtěl jsem teda být jako dispečerem letového provozu, to jsem dělal paralelně s tím začátkem toho podnikání, ale vlastně to bylo, dělal jsem teda nějakou jazykovou školu, to jsem jako studoval, abych mohl dělat toho dispečera a ruku v ruce už jsme postavili první ten dron a začali si teda se pokoušet vydělat první nějaký peníze, no, to bylo v roce 2010 a byl jsem teda, vlastně ten krok do toho podnikání bylo z úřadu práce. Já jsem v podstatě byl na úřadu práce a tam se mě naskytla nějaká možnost dotace, tak jsem si za tu dotaci koupil. Tehdy jsme se domluvali s kolegou nějaký střihový program, aby jsme to měli v čem stříhat ty videa, nějakou elektrocentrálu, nějaký monitor, aby jsme se na poli nebo na tom natáčení mohli někdo do něčeho dívat. Nakonec toho byla televize, jenom co jsem měl v pokoji, ani jsem to na to nevyužil. Ale to doufám, že to neslyší nikdo z toho úřadu práce, nebo nevidí. Ale to už je snad promlčený. No a takhle jsme začali, no. 20. Si pamatuju, že jsem si takhle dal živnosták a začala taková éra, ve které mi nikdo jako moc nevěřil, nějaká jako rodiče si říkali, no to si budeš hrát s vrtulníkama za peníze nebo tak a postupem času jsme to obraceli vlastně něco, co začalo dávat jako větší smysl. No.
0: A jak vlastně vypadaly vůbec první zakázky? Měli už jste třeba nějaký kontakty, nebo to bylo tak, že jste obcházeli třeba firmy a popisovali jste jim tu svou ideu?
1: To jako na to dost často vzpomínám, že jsme kolikrát přišli do nějaké firmy a řekli jsme jim, že jim natočíme jako jejich areál nebo jejich firmu a oni říkali, no ale vy nám tady zbouráte střechu tím vrtulníkem nebo něco a my jsme jim museli vysvětlovat, čím to vlastně budeme natáčet, že to jako je dron, že to je takový vrtulník s kamerou, nebo tehdy jsme dron neříkali, takže vrtulník s kamerou, kterým prostě dostaneme ten záběr podobný tomu vrtulníku, potažmo ještě lepší, no a jako jedny z prvních zakázek jsme měli v nějaké lítání, dokonce myslím snad druhá nebo třetí zakázka už byla teda pro Českou televizi někde v Havířově, to protože ten můj kamarád měl nějaké kontakty v televizi, tak jim o tom řekl, ale současně jsme nabízeli třeba takové záběry pro tady olomouckou firmu Heliasport, která má ski areál a jim jsme na to natáčeli takový první v podstatě spot, myslím, že 2.11, takže to bylo takové spíš jako přesvědčit ty lidi, že to vůbec mají chtít. Jo, dneska už třeba dronové záběry, už ta firma ví, že jim to ukáže areál z vrchu, že to dodá nějakou dynamiku, že prostě v tom filmu prostě je to vlastně chtěná věc, je to taková, dá se říct, běžná nebo známá technika pro natáčení, ale v té době jsme museli vlastně lidem vysvětlit, o čem to je a co tím dostat, vůbec jim to ukázat, jakoby, jak to jako zhruba funguje, nebo co dostanou. Takže
0: jasně. Museli jste to vlastně učit. Na druhou stranu zpětně, když se podíváš, tak asi seš, předpokládám, rád, že jste byli u toho zrodu, kdy vlastně tady to celý odvětví se teprve formovalo. Byť to nikdo neznal, bylo to možná trošku náročnější, tak zase na druhou stranu jste chytli vlastně tu první vlnu a byli jste u toho zrodu.
1: Dá se říct, že z toho jako těžíme, no, že jsme si prošli obrovským teda jako peklem, co se týká jako vývoje té techniky, protože v dnešní době, když si někdo koupí dron, tak to funguje. Ale my jsme v podstatě nevěděli, co... My jsme věděli, že máme problém, že se nám něco klepe, že to nemáme stabilní, že to letí málo, ale jak to vylepšit, to byl hokus pokus. Koupit jiný vrtule, dávat tam nějaký molitany pod ty kamery, dávat tam, já nevím, prostě všelijaký vychytávky, aby ta kamera prostě fungovala tak, jak má, aby ten záběr z toho byl jako použitelný, protože úplně první kamerou, když jsme na to dali, tak byl nějaký kompaktní foťák. Ten záběr z toho byl nepoužitelný, takže první kamera, která jako měla úspěch, tak bylo, myslím, že GoPro jednička, s tím jsme natáčeli tu nějakou Tatrovku i ten ski areál v těch koutech. No a postupně vlastně začalo přicházet i nějaké komerční řešení, pak v nějakým jako pozdějším začátku už jsme věděli, že potřebujeme něco koupit, že prostě nemá smysl trávit 3-4 měsíce vývojem vlastního kamerového držáku, tak jsme nějaký objevili někde z Ameriky. Teď nebyly peníze, takže já jsem jako poprosil i svého tátu, jestli by nám půjčil nějaký peníze, ten mi v tom věřil samozřejmě za zády jako své mamky, protože ta o tom nesměla vědět, že mě do něčeho takového půjdou peníze, do hraní si s vrtulníkem. A protože rodiče samozřejmě chtěli, abych jako studoval vysokou, abych prostě, oni jsou oba dva jako z medicínského nebo z lékařského prostředí, takže chtěli, abych šel na vysokou, ale já jsem se dal cestou nějakého takových vrtulníčku, no, potažmo teda, jako, a nakonec jako jsem za to rád, samozřejmě už teď už mi věří, ale dřív to bylo těžké za začátku je přesvědčit o tom, že to má smysl.
0: A když byla řeč o těch penězích, tak kolik vlastně stojí ty drony, ať už se budeme bavit o těch amatérských třeba pro běžné létání, tak ty profi, v jakém zhruba to je ranku?
1: Tak my aktuálně třeba s čím lítáme na těch největších filmových a reklamních setech, tak je to technika okolo 1 000 000 korun, kdy v podstatě se teda bavíme o částce jenom za ten dron, který letí ve vzduchu a tou kamerovou hlavu, která je naše. Pak samozřejmě ta cena se, dejme tomu, zdvojnásobí, ztrojnásobí v momentě, kdy pod ten dron vlastně pověsíme kameru s objektivem, která teda dost častokrát ani není naše, a protože to je vybavení, který zase vlastní nějaké rentálové domy prostě v Praze a půjčujou vyloženě tu techniku, se živí jenom tím, že ji půjčujou. Takže my v podstatě dodáme tu techniku na to, aby jsme tu kameru rozpohybovali, teda potažmo s ní letěli, a tu techniku jako vlastníme všechno kolem, jenom protože ty kamery, s kterýma lítáme, tak aby jsme měli všechny, tak to bychom potřebovali třeba, řeknu, 10 milionů korun na to, aby jsme vůbec nakoupili všechny ty typy kamer, s kterýma jsme schopni létat. To je u těch nejdražších, jakoby u toho nejdražšího typu dronu. A u těch levnějších, ale stále profi, tak tam se bavíme o částce třeba, já nevím, 600-700 tisíc korun, ale už je to teda včetně kamery, to máme takový menší dron, několikanásobně menší, i když kvalitou víceméně podobnou, nebo dokážeme s tím dělat hodně podobné věci, jenom je to taková, takový kompaktnější dron od značky v podstatě DJI, která uzná podle mě hodně lidí a kupuje si od nich drony, ty, když to řeknu, jako konzumní, nebo já nevím, jak to říct, nebo hobby drony, nebo které se používají na natáčení, prostě si někdo koupí na dovolenou, natočí si s tím záběry třeba, nebo něco v tom smyslu, takže řádově jsou to fakt 100 tisíce až u toho velkého dronu třeba miliony korun jenom za ten dron. Pak samozřejmě nemluvím o jako vybavení, který musíme mít kolem toho, dodávku, baterky, nabíječky, jako já nevím, když jsme to počítali, tak aktuálně jsou to jako jednotky milionů korun, dejme tomu střední jednotky milionů korun, ale nemám to spočítané do koruny, to samozřejmě investujeme jako ty peníze do toho pořád.
0: Zpátky, chápu.
1: Tak.
0: A když bychom se zastavili u toho amatérského létání, tam předpokládám, ty drony jsou vlastně levnější, já jsem taky letmo občas na to kouknu na internetu, myslím, že i za několik třeba desítek tisíc korun už se dá pořídit nějaký ten dron, kde, jak ty říkáš, může si člověk na dovolené natočit nějaký obrázky vlastně z hora, který by normálně nepořídil. No.
1: Paradoxně my v podstatě tuhle řadu těch hobby dronů používáme taky na nějaký filmový oblídky, kdy prostě je to kompaktní věc, člověk to zbalí sebou do batohu a klidně si to sebou vezme do vlaku nebo do auta, prostě je to taková věc, rozbalím, podívám se a taky to používáme kolikrát, jako nebo já když jsem byl na dovolené někde v Egyptě, tak jsem si to sebou vzal, abych si tu loď jako natočil nebo něco, prostě je to, není to, ne, určitě to jako tím neodsuzuju, ba naopak je to jako ta firma DJI je třeba, než abych teda dělal reklamu, tak má obrovský náskok a je to moc nic jiného jako od toho není, nebo že by si člověk koupil nějakou jinou značku, ale je tam jako hlavní rozdíl, abych teda neodbíhal od tématu, kterému se chce zeptat, tak hlavní rozdíl je v tom, že v podstatě ten dron, který si koupí člověk za pár desítek tisíc korun, tak je takzvaně jednoobslužnej.

0: abych to prostě zaletěl tak, jak je potřeba. Současně můžu koukat třeba i na ten natáčený objekt. Je tam prostě několik výhod oproti tomu dronu, prostě jednoobslužnímu, který prostě pak vedou k tomu, že ten záběr je prostě o tolik lepší, než to třeba z toho hobby dronu. No. Jinak ty kamery třeba, co ty hobby drony mají, tak v dnešní době jako co si budeme, dá se natočit hrozně hezký záběr na iPhone, dá se natočit hrozně hezký záběr i na ten dron za pár desítek tisíc korun. Jo. Jenom je to prostě spíš o tom, o těch věcech kolem. No.
1: V momentě, kdy já bych si teda koupil dron, mm-hmm. je potřeba něco jako řidičák na to, nebo nějaký jako letecký průkaz na to, abych s ním mohl lítat?
0: V dnešní době už je. Donedávna to byla v podstatě taková jako povinnost čistě nás jako profesionálních provozovatelů, když jsme se tím chtěli živit a jakoby nabízet ty služby dál jako firmám, jako subdodavatele. V dnešní době už ta povinnost platí, dá se říct, pro všechny. To znamená, je to tak, jak auto dostane, jak teď říká, musíš mít řidičák a potažmo registrační značku, tak v podstatě v dnešní době každý dron by měl mít, nebo musí mít ten pilot, ten provozovatel se registrovat na úřadu pro civilní letectví a označit ten dron nějakým štítkem, aby prostě bylo jasný v momentě, kdy ten dron řízne tady panu Novákovi na zahradu, že to byl pan Novák číslo 2, takže aby prostě tam bylo to dohledatelné, protože doteďka ten dron mohl kdekoliv letět, někam mohl spadnout a nikdo nevěděl, čí to je, takže vznikla takováhle povinnost celoevropská registrovat ty drony a udělat si takzvaný nějaký pilotní průkaz v nějaké otevřené skupině, takzvané open skupině, a podlíhá to i nějakému jako online testu, kdy je tam asi 40 otázek a člověk se prostě musí tím prokousat, aby trošku nastudovat si nějaký materiály, protože ty otázky není to úplně jako jednoduchý, že jako ve smyslu, co je to drony, jestli to má 4 vrtule nebo 5, ale jsou tam opravdu jako otázky z nějakého základního znalosti leteckého prostředí, prostě aby člověk byl schopný si připravit ten let, nebo vědět, kde může lítat, kde nesmí lítat, co může natáčet prostě a tak dále, takže má to takovou, je to, myslím si, že dobře. Já jsem jako, i když lidi to můžou vnímat jako, že je stát špehuje a nutí nějaké registraci, tak přece jenom si člověk musí uvědomit, že i ten levný dron za těch pár desítek tisíc korun váží pár set gramů, nedej bože třeba nějaký kilo, nebo záleží to už pak, jaký dron si vybere, tak když těhle pár set gramů se rozhodne třeba z 50 metrů, že prostě něco trefilo nebo přestane něco fungovat, tak pár set gramů spadnou na někoho, tak není to úplně jako...
1: Rozhodně jsou příjemnější věci.
0: Tak.
1: A nějaká praktická zkouška je tam taky? Tady u téhle?
0: Praktická zkouška u té otevřené kategorie není teďka. My jsme jí teda tu praktickou zkoušku vždycky dělali několikrát, ale to je ve vztahu k tomu profesionálnímu provozu, kdy opravdu pánové z úřadu pro civilní letectví jsme se s nima domluvili a přijeli za náma někde nebo my za něma a předvadili jsme jim, že ten typ toho dronu dokážeme jako bezpečně ovládat v takových povinných prvcích, čili to my jsme absolvovali, ale v té otevřené kategorii je to čistě jenom online registrace a čili není tam nikdo, že by přišel s nějakým formulářem, očkrtával si, že někdo něco takového zaletěl. To je pak až teď nově teda v té kategorii, jestli se nepletu, v té specifik, a pak je ještě třetí kategorie a tam mi teď vypadla ten název. Nicméně tam pak to už jsou prostě věci, kdy to už jsou jako spojený s profesionálním provozem, takže když si půjdu koupit někde do obchodu dron, tak nemusím to nikomu ukazovat, že to umím, jenom se někde registruji a udělám si nějaký test.
1: Já jsem si to právě představoval, jak jsme to připodobňovali k těm autům, takže jo, přijde nějaký instruktor, hele, tam mi obleď tam ten sloup, tady podlej lavečku a něco podobného.
0: No takže... takhle to bylo, takhle jsme my dělali, když jsme si jakoby dělali takzvaný letecký práce nebo nějakou jakoby povolení k lítání pro daný dron, tak s tím daným dronem jsme museli zaletět ze začátku jakoby nějaký povinný obrazce, nějaký kruh, prostě let po diagonále, pak je tam nějaký režim takzvaného file safe, kdy v podstatě se ten dron ztratí ze signálu, tak aby to bylo technicky schopný přistát, potažmo se teda vrátit zpátky do nějaké výchozí pozice a přistání, vzlet prostě nebo nějak, tak tohle jsme my dělali, ale to teď v té hobby kategorii není. To by asi nebylo ani reálný, aby jako ty tisíce lidí, co ty drony dneska už mají, tak aby ten úřad by se z toho asi zbláznil. To bych pánům jako nepřál asi.
1: Na druhou stranu vím, že i ty levnější drony mají už plno vybavení, mohl bych to přirovnat třeba opět k těm autům, tak jakými vychytávkami vlastně disponují ty drony? Já vím, že mají různé asistenty, možná i senzory.
0: Je to tak, základ je GPS-ka, tím to v podstatě začalo, kdy ten dron je schopný si zapamatovat nějaký místo,

0: co startu, je schopen letět po nějaké naprogramované trajektorii, má nějaké v dnešní době už i takzvané vision senzory, to znamená při nějakém letu, kdy dispozoruje prostě nějakou překážku typu strom, tak je schopný se tomu vyhnout. Má to dokonce, než některé ty drony už mají takzvané IRTK GPS, takže s nějakou i centimetrovou přesností je to schopný pracovat. Má to jako strašně moc funkcí ve smyslu nějakého active trackingu, takže je schopný vás to jako, nebo je schopný tě to sledovat, když si to nadefinuješ. Ale já to vždycky říkám jako lidem, kteří se mě ptají na to, jaký dron si mají koupit a jestli mě to umí sledovat a jestli to má ty vyhýbací senzory. Tak já to prostě vždycky říkám, je to jenom senzor, je to jenom technika a i ta technika není jako neomylná a vždycky je primárně potřeba, aby ten člověk ten dron uměl řídit jako, když to řeknu, na oči a v těch takových režimech, kdy najednou i si ten dron otočí proti sobě a najednou páčka doprava je páčka doleva. A tohle je mnohem složitější. Samozřejmě jako spolíhat na to, že to má senzory, je sice fajn v nějakých krizových situacích, ale spolíhat na to úplně jako dobrý není. No, to je jak zase, když to přirovnám tím autům, lane assist taky jako, nebo taky tě je schopný prostě v nějakých jako krizových situacích poslat jakoby bokem, nebo viděli jsme i Tesly, který prostě nabourali, i když to má autonomní řízení. Takže je to prostě, má to všelijaké výmožnosti, ale není to jako, že by to bylo úplně bluvzorný, když to řeknu.
1: Jo, pořád jsou to asistenti, takže je to spíš něco, co jenom pomáhá, nedá se na to úplně spolíhat. Každopádně můžeme teda konstatovat, že ty drony v posledních letech ulehčily asi hodně práci filmařům, protože předpokládám, že dřív se ty záběry a to všechno muselo skutečně točit z helikoptér, který asi jednak byly drahý a jednak se určitě nedostali všude. Že?
0: Je to jakoby, co se týká té filmařiny, tam si myslím, že už je to jako dlouhá, už je to několik let, kdy to nechci říct ani tak ulehčilo, jako spíš nabídlo úplně jinou možnost. My se to vždycky přirovnávali k tomu, že byl takzvaný jako filmový jeřáb, který se používá prostě na dynamický záběry od, řeknu třeba několik centimetrů výšky do 20, 30, třeba až 50 metrů. A tam to v podstatě končilo a pak byla jako mezera a pak byl velký vrtulník. Nicméně ten dron v podstatě tu mezeru vyplnil, že my jsme schopni s tím dronem začít v metru ve dvou letět fakt vyloženě blízko auta a dostat se třeba do těch 50-100 metrů, čili tuhle jakoby mezeru obrazovou vyplnit a anglicky bych to nazval nějaký close aerial filming, to znamená, nenahradí to vrtulník, my nejsme schopni udělat to, co udělá vrtulník, že poletíme několik kilometrů a sledujeme třeba peloton na Tour de France, to neuděláme, ale a naopak nabídneme jako úplně jiný pohled, nějaký průlety, prostě fakt zblízka, dynamiku, dodá to tomu jako vyloženě dynamiku, no. A nemluvím teda, co drony nabídly i pro nějaký průmysl ve smyslu nějakých inspekcí a já nevím, mapování těchto věcí, to je kategorie sama pro sebe, to já až zase tak úplně nerozumím. I když jsme si k ní párkrát čuchnuli k nějaké fotogrametrii, tak jsme si řekli, že se budeme vyloženě věnovat jenom čistě filmařině, že trošku nemá úplně, nedělá dobrotu, když člověk sedí na dvou židlích.
1: No, ty jsi vlastně se svým společníkem založil společnost, která se jmenuje Copter Film a
0: přesně tak.
1: Se vlastně natáčením svých dronů věnujete, tak můžeš mi prozradit, k jakým projektům jste se vlastně už dostali, se bavili ještě před rozhovorem, že už jste točili vlastně i plno reklam, takže...
0: Je to tak, jako v posledních pár letech, tím, že fakt to děláme dlouho, tak jsme měli štěstí, že jsme se dostali natáčení fakt jako reklam pro světové značky typu Apple nebo třeba Amazon. Natáčíme nějaké seriály pro Netflix nebo potažmo teda pro Amazon, což tady u nás není moc známý, jakoby Amazon Prime Video, samozřejmě pro českou televizi. Mezi ty reklamy jako takovej asi největší úspěch, který tak nějak jako řadíme, tak je natáčení reklamy na americký Super Bowl v roce 2020 pro firmu Amazon, který se teda shodou okolností natáčel tady kousek za Olomoucí na zámku Bouzov, nebo hradě Bouzov, teď nevím, jestli to
1: hrad
0: Bouzov, že?
1: Yeah.
0: abych neurazil. Takže to byl jeden z takových těch největších reklamních úspěchů. No, samozřejmě ty firmy jako, já nevím, Red Bull, O2, fakt jako těch referencí máme pro takový světový značky, Microsoft, Xbox nebo spousty dalších. A třeba i pro českou Škodovku točíme asi 5-6 let takový jakoby záběr jízdních nových aut. Tam poměrně jakoby, tím, že je to fakt jako největší automobilka v Česku nebo největší firma, tak té práce je docela dost. No a z těch filmových referencí natáčeli jsme třeba český film Nabarvené ptáče nebo z těch zahraničních seriál Carnival Road hrál Orlando Bloom nebo teď nedávno, to ještě film, který nikdo nebude znát, tak je to film Whitebeard, nebo seriál Letter for the King, který byl na Netflixu, dokument o české přírodě Planeta Česko, spousty seriálů, dokumentů, jakoby těch referencí je, jako řeknu, desítky, tak samozřejmě ty nejsilnější jsou pro ty světoznámé značky nebo streamovací služby typu Netflix, to zná dneska asi jako každý, no. Takže tak.
1: No a teď mi řekni, jak třeba probíhá to, že si vás americká nebo případně evropská produkce třeba zrovna z toho Netflixu prostě vyhlídne?
0: Ono je to v podstatě tak, že tam nedochází úplně ke kontaktu, jakoby, že by někdo v Netflixu seděl a hledal jakoby dodavatele leteckých záběrů v Česku. Tam je taková posloupnost, že v podstatě Netflix se rozhodne nebo jakákoliv jiná společnost se rozhodne nebo jakýkoliv jiný studio tady točit v Česku film, seriál nebo jakékoliv jiné dílo a v podstatě si tady objedná v Česku takzvanou produkční společnost, která mu ten produkční servis zajistí. To znamená, jsou tady prostě jednotky až desítky firm, které jim řeknou, tak nebo Netflix jim řekne, natáčíme tenhle projekt a potřebujeme na to. Potřebujeme, aby lidi potřebovali jíst, potřebujeme někde být nalíčení, potřebujeme tam k tomu kamery a tak dále a tak dále. A jednou z těch věcí máme tam několik dní, kdy potřebujeme prostě dron. No a ta produkční společnost vlastně řekne OK, tak my tady prostě v Česku známe tyhle ty kluky, potažmo nás prostě a ti jsou dobří, ti to dělají 10 let, ukážu jim naše portfolio a ten tvůrce nebo ta produkční společnost, ono, to rozhodování je tam buď převážně většinou na nějakým hlavním kameramanovi, který je za to zodpovědný, za tu obrazovou stránku, tak ten si řekne OK, tak s tímhle rád budu točit, chci na tom postavit nebo pověsit takovouhle kameru, chci točit na tenhle ten dron, na tenhle a prostě určitě v podstatě tam probíhá takový jakoby malý, nechci říct výběrový řízení, ale takový doporučení prostě. Mm-hmm. Čili ten kameraman pak řekne OK, tak tíhle se mi líbí, s těma bych do toho šel, nebo prostě tam těch kritérií může být jakoby víc, no, ale většinou je to, se rozhodují na bázi jako na těch referencích, prostě co ten člověk má, nebo co ta firma má už za sebou a prostě potřebuji jim věřit, protože prostě jenom když sem jede natáčet firma Apple reklamu, tak když to stojí ten natáčecí den, jako co si budem, to jsou prostě miliony korun, dejme tomu, nebo prostě ta reklama stojí v řádech milionů, tak prostě vzít si tam někoho, koho neznají, jenom protože prostě tu techniku má, tak je to takový, sám kdybych byl asi Apple, tak si někdo, nebo ten tvůrce, tak prostě je to o nějaké důvěře a portfoliu, co ten dotyčný subjekt může nabídnout, no. Takže já jsem rád, že naštěstí máme co nabídnout a že samozřejmě nejsme jako v republice jediní, abych byl korektní, ale zase není to úplně o tom, že je nás na prstech asi řeknu jedné ruky třeba takovýchhle a teď každý je taky jako svým způsobem situovaný ještě někam jinam, takže to je a je to i hodně o osobních vztazích, o nějaké jak asi v každém biznise, tam je strašně moc proměnných, není to jenom o ceně, ba naopak u těch větších věcí je to opravdu o té spolehlivosti, třeba o té časové flexibilitě třeba tak dále.
1: Mm-hmm. Už tam asi nerozhoduje nějaká tisícovka nahoru nebo dolů.
0: Tak bych to řekl.
1: A jak to vůbec berete, když takhle si řekne, že jste točili prostě pro Netflix, pro Apple, pro Amazon, když se třeba nad tím zpětně zamyslíš?
0: Jako v roce 2010, kdy jsme si pořídili první dron, by mě to asi ani ve snu nenapadlo. Tak řeknu to takhle. Samozřejmě ten vývoj za těch 10 let, nebo potažmo letos už 11, tak postupně jsme si na to zvykali, na tu naši jako pozici, že opravdu na takových velkých filmových placech se pohybujeme, že prostě děláme pro takovéhle značky, firmy, projekty, tak bylo to jako postupné. Když si vzpomenu na nějakou naši jednu z prvních reklam pro Toyotu v roce 2005 třeba, tak potom, kdy jsme to natočili, když jsme lítali teda na někde na Pražském hradě, mimochodem teda i za tuhle tu reklamu jsme dostali tehda jednu z prvních asi dvou pokut, protože všechny ty povolení byly v takovém jako rozběhu a všechno v zárodcích, takže jsme pak nás někdo z řad konkurence naprášil prostě, že jsme vůbec něco takového dělali a naštěstí teda jsme to nějak jako uhráli s tím úřadem a bylo to v pohodě, byli na nás jako hodní, protože jsme nedělali jako, že bychom něco porušovali cíl vědomě, prostě jenom jsme to neměli ještě dotažený, takže byli jako hodní. No ale když se k tomu vrátím, tak když jsme tuhle tu reklamu jako poprvé natočili, tak si pamatuju, jak jsme s kolegou seděli u toho piva v Praze a tak nějak to z nás spadlo a tak jsme si tak jako dali takovou pěstičku, že prostě OK, tak tohle dobře dopadlo prostě, nebo byly tam takový milníky, který člověka jako posílí, pak už je si jistější v tom pohybu na tom place, ví, že už to dá, ono jsou prostě momenty, kdy prostě je to stresová práce, když já v podstatě v rukách, jakoby potažmo ve vzduchu mám několik milionů korun a nedej bože prostě něco špatně zaletět nebo špatně uhnout, tak to do někoho spadne nebo to něco trefí, rozbije, je to dost peněz, je tam, takže tenhle ten stres spojený s tím stresem, že pracujeme pro poměrně jako velký projekt, tak se to nakupí a v tomhle člověk se musí nějakým způsobem jako obrnit, ale stejně jsou pak momenty typu před asi 3 týdnama jsme natáčeli velký takový Netflixový film Na západní frontě klid, co se točí tady v Česku a byl tam prostě takový pyrotechnický výbuch speciálních efektů, kdy ten dron prostě měl opravdu tím výbuchem jako proletět. Když mi to řekli, tak jsem si říkal, no to asi nepůjde, protože z toho výbuchu lítá jakoby hlína, nebo oni dělají to takovou mulčovací kůrou a myslel jsem si, že to prostě, nebo říkal jsem jim, že to nesmí trefit ty vrtule, jinak prostě ten dron spadne, protože jsme s tím měli zkušenost, že nám kus hlíny od motorkáře jako trefil vrtuly a ten dron v podstatě spadl, takže z toho jsem byl takový značně nervózní, tak pak teda jsme se domluvili, že z takové prostě té náplně té výbušniny vyndáme takové větší kousky, že to bude opravdu jenom ta lehká mulčovací kůra, ale i tak na to se člověk, on to se člověk naučí, to si musí zkusit, takže poprvé, když jsem to letěl, tak jsem myslel, že budu mít infarkt, když to bouchlo, jak ten dron fakt proletěl tím výbuchem, pak teda jsem zjistil, že to opravdu je v pohodě, že to prostě ten dron to zvládne po technické stránce, já to zvládnu, takže pak do toho teda samozřejmě byl nějaký vítr, nebylo to vůbec jako jednoduchý podmínky, ale věřím tomu, že ten záběr se fakt jako povedlo natočit tak, jak jsme asi nejlíp v ten moment uměli, no, takže člověk se v tom pořád učí, jako ty situace jsou není žádná příručka, kde bych si vyzkoušel všechny situace, co nás můžou potkat, no.
1: A když jsi zmínil to počasí, tak to jsem se právě taky chtěl zeptat, jak ovlivňuje třeba povětrnostní podmínky to natáčení, protože v momentě, kdy ty vyletíš do nějaké výšky, což ty drony umí i několik kilometrů, pokud dobře vím, nebo třeba do kilometru se asi dostane.
0: No, takhle, oficiálně a správně bychom měli lítat maximálně do nějakých, a teď abych to řekl správně, 150, nebo nedávno to bylo 300 metrů podle starých pravidel, teď si myslím, že to je 150 metrů. Jakoby to je nějaká legální oficiální stránka. Samozřejmě technicky ten dron je schopný vystoupat i do, jak říkáš, nějakých kilometrů, ať už je to, nebo samozřejmě některý má nějaký softwarový omezení a tak dále, to už jsou hodně technický detaily, ale vítr to samozřejmě ovlivňuje, no. To je prostě, nejlíp se nám lítá bez větří, když prostě, my máme takovou hranici, vozíme sebou jako měřák větru, a potažmo do nějakých 8-10 metrů za sekundu jsme schopni s tím letět, záleží na typu toho větru, jestli je to nárazový, jestli je to fakt opravdu, že konstantně fouká, ale vždycky s rostoucím větrem klesá, když to řeknu, jako kvalita té odvedené práce ve smyslu, když natáčíme něco opravdu v nějaký blízký záběr nebo něco, to má být opravdu plynulýho, že to máte téměř nahrazovat ten jeřáb, tak prostě při těch porivech větru je vidět ta nestabilita toho obrazu, když jsme k něčemu blízko, když třeba děláme nějaký celek zámku, tak jestli fouká, tak to na tom není vidět, ale a ten dron to jako technicky zvládne, takže vítr je takovej náš největší jako nepřítel, dá se říct, no. Čili to teď, co teď je měsíc, dva to počasí, tak nám jako občas udělá trošku jako neplechu, no.
1: A jako může se to stát, no asi jo, že je někde nachystaný štáb, prostě jdeme tomu herci, všechno jakoby připravený a teď vy tam přijedete s tím řákem větru, řeknete, hele, dneska to jde.
0: Stalo se to několikrát, zrovna myslím loni, když jsme se vraceli někde z Irska a měli jsme točit na nějakým jako velkým filmovým seriálu, tak měli vybranou takovou lokaci, navíc se myslím blížila nějaká bouřka z toho Irska, takže my jsme se vrátili z Irska, předletěli jsme a ten den prostě zrovna udeřila do Česka a to foukalo asi 28 metrů za sekundu a to prostě bylo třikrát víc, než ten dron je schopný uníst. Tam lítali jako stany a desky, které mají normálně stát na zemi a váží desítky kilo, na tož tak dron, jako ve smyslu, oni lítali a neměli lítat, jo, že měli být ukotvený, takže to pak samozřejmě drony nelítají, no, to jako, a naštěstí ty tvůrci to chápou, tak je to prostě technika, která má nějaké omezení, tak hold, samozřejmě, když to jde, tak se snažíme nějakým způsobem vyhovět, no, když nejde lítat, no.
1: A ty jsi teďka zmínil Irsko, takže vy mimo vlastně tu českou produkci nebo spolupráci s těmi českými produkcemi natáčením v Česku, pohybujete se i za hranicemi?
0: Máme, takhle, krom toho, že jezdíme do zahraničí jakoby s českýma produkcemi, že opravdu se někdy točí třeba i ty záběry pro tu Škodovku, tak některé projekty jsou v zahraničí, nebo dost jich je v zahraničí, tak jezdíme třeba i na Slovensko, ale potažmo i na Slovinsko. Slovinsko je taková jako, když to řeknu, nechci říct meka, ale takový centrum jako natáčení automobilových reklam, kde je prostě hrozně hezká, mají tam hrozně hezký cesty, jsou tam hory a současně blízko je moře, takže tam jakoby se natáčí dost jako automobilové reklamy. Takže jo, je to, není to tak, že bychom měli půl na půl, ale řeknu 80 až 90% je v Česku a 10% máme jakoby někde v zahraničí pro zahraniční jakoby firmy, pro Poláky taky něco točíme. Je to jako, máme tam občas takovýhle kontrakt prostě s lidma, co jsou ze zahraničí. Ale většina je samozřejmě v Česku, protože kvůli jazyku a kvůli naší jako umístění.
1: A co byla třeba jakoby největší challenge, nějaká zakázka, kterou jste třeba dostali, kde jsi fakt jako říkal, tyjo, tak nevím, jestli tohle to zvládneme, nebo že jste se o to museli třeba poradit, jestli do tohohle z toho jít?
0: No, tak těch challenge je samozřejmě několik, ale když tak jako zavzpomínám, třeba živý vstupy, jakoby s dronem jsou poměrně taková jako parketa sama pro sebe, protože když natáčíme, tak můžeme některý záběr prostě sjet na dvakrát, na třikrát, na čtyřikrát, ale dejme tomu nějaký živý přenos prostě nějakého závodu je prostě věc, kterou jednak je to trošku po technické stránce něco jiného a poté prostě i když i to jsme jako dělali, takže i s tím jsme se vyrovnali. Pak třeba, když si vzpomenu na nějaký projekt pro televizi Markýza, taková taneční show Let's Dance, tak po nás chtěli v podstatě, aby celý takový taneční úvodní číslo asi z 30 ze 40 tanečníkama bylo jakoby na jeden záběr, tak jsme si říkali, no to se těšíme, to prostě bude wow, když to pěkně vymyslíme, ale ono postupně, jak člověk přichází k té realizaci, tak zjistí, že to tam někde je vidět stín z dronu, tam to nejde, tam ty tanečníci jsou pozdě, takže nakonec to bohužel skončilo teda tím, že se to jako rozzáběrovalo, ale čili takovýhle one shot záběry prostě jsou třeba výzvou. Pak jsou to různý třeba natáčení jakoby startu nebo přistání business jetu, jakoby reálného letadla na letišti, nebo dejme tomu třeba lítání vyloženě jako v blízkosti letiště, kdy je tam nějaký logistický park, tak jsme museli řešit hodně jako povolení, vůbec to, celý to natáčení koncipovat na nějakou pětidenní odstávku, jakoby runway, kdy se najednou lítá jinak. Takže to jsou takový jako patálie, který málo kdy, já teda to mám tak vnitřně zakořeněný, že se mi téměř nikdy nechce říkat ne, že vždycky radši to beru jako výzvu a snažím se to dotáhnout do finále, i když nás to stojí trojnásobně, čtyřnásobně víc úsilí. Ale zase opačně jsem si někde si poslouchal nějaký takovýhle podcast, text, že je dobrý se naučit říkat ne, protože pak se člověk jako do toho může zapastit a nějakým způsobem si na sebe ušije jako velkou botu a velký sousto. Takže zatím ale spíš převažuje to, že se snažíme hodně věcí jako dát, prostě, že to s kolegou jako dáme, že se prostě kousneme cenem to, že nás to někam posune. Takže ale až kdybych měl fakt jako vybrat tu největší nějakou výzvu, tak těžko se mi to vybírá, protože za těch 10 let bylo spoustu věcí výzva a nevím, takhle si nepamatuju nějakou tu největší. No.
1: A když jsi zmiňoval teďka některé ty projekty, které byly takový jako hodně, hodně hraniční, pohybovali jsme se hodně na hraně, dostali jste někdy nějaký zadání, který fakt bylo už jako za hranou, že to třeba technicky jako nešlo splnit?
0: Teď jsem si vzpomněl na úplně typický příklad, není to až tak dávno, ale měli jsme natáčet v Domě státní opery, jestli to říkám správně, v Praze vedle muzea, kde prostě jsme točili nějaký francouzský seriál a ten francouzský kameraman, režisér přišel a poprosil nás, přišel k takovým, nebo já jsem dostal ještě den dopředu takovou fotku točitých schodů, asi 4-patrových točitých schodů prostě nahoru a uprostřed nich je prostě díra. Dejme tomu, já nevím, 2metrová šířka nebo 1,5 metru, jenomže tou dírou vedl nějaký takový umělecký lustr. A ráno ten kameraman přišel a říká, tak ukažte mi ten nejmenší dron, co máte, že tady bychom chtěli, aby jsme prolítávali. Teď já jsem k tomu tak přišel a říkám, no to, já nevím, jestli se mi dělá srandu nebo co, já jsem vzal ten dron a teď jako přiložil jsem ho do té díry, na každé straně bylo tak, řeknu, 2-3 centimetry jako místa a ty si říkám, no tak to i kdyby se ani nehlo, tak to je prostě kaskadérství. No nakonec to skončilo tak, že teda, co mě ještě teda překvapilo, že ten kameraman se divil, že tam neproletíme, když jsem mu to ukázal, tak jsem si říkal, no tak to jako fakt nedáme. No ale tak, jak vždycky jsem říkal, že se snažíme přijít s nějakým řešením, tak jsem přišel za klukama jako od gripu, jestli tam mají lano, jestli mají kladku, že bychom to uvázali prostě ten dron na lano. A prostě ten dron nakonec skončil to tak, že jsme ho tahali po laně a prostě přes ty čtyři patra prostě jsme z toho udělali takovej, já nevím, lanokem, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě spouštění jako té kamery po laně, protože my ten dron, jeden z těch dronů používáme dost často i, že z něho sundáme v podstatě vrtule, protože ta kamera, která v něm je, tak je úzce spjata s tím dronem, bez něho v podstatě nefunguje, takže to používáme i na nějaký jízdní záběry s autama, nebo právě tady ty věci třeba z ruky, nebo z toho lana, takže nakonec jsme s nějakým řešením přišli a vypadalo to moc dobře, mně se to třeba konkrétně líbilo, i celá ta cesta, jak jsme na to jako postupně přišli, takže to byla taková jako zkušenost, no ale to je typický příklad toho, když jsme fakt přišli a říkám, tak tohle prostě nepůjde, no. Tady prostě neproletíme.
1: Já, hrozně se mi líbí, že jste vlastně tady s nejmodernějšími technologiemi si vrátili někde do Egypta starého a prostě klasickou kladkou jste to vytáhli
0: jako
1: nahoru.
0: Není to něco, co jsme vymysleli, jako po laně se kamery tahají, to jako je samozřejmě, není to nic nestandard, nebo není to běžný, nebo že by to bylo něco, nějaká úplná speciálka, ale tahat dron po laně, to se asi jen tak často nevidí.
1: No a když se zeptám na tu bezpečnost, ty už si vlastně o ní mluvil. Existují nějaká nebezpečí spojená vlastně s létáním nebo vůbec provozováním dronů? Tady si myslím, že asi budeme hovořit víc k té amatérské skupině pilotů, kteří vlastně třeba s tím neumí tolik, nebo si může s nás stát nějaké nebezpečí.
0: Tak jedna z nich je třeba alkohol, to by se určitě nemělo při lítání s dronem. Ale jako nebezpečí, největší nebezpečí v podstatě hrozí ne ani tak jako okolnímu letovému jako provozu, ve smyslu samozřejmě nesmí se lítat prostě kolem letiš, aby člověk trefil nějaký letadlo, ale musí si člověk furt uvědomovat, že ten dron může jako v úzovkách, nechci říct kdykoliv, ale může spadnout, může se něco pokazit a v ten moment cokoliv je v takzvané nějaké dopadové zóně pod tím dronem, kdy ten dron jako nezačne padat rovnou kolmo dolů, ale je to prostě nějaký takový kužel, tak tam v podstatě dá se, když všechny ty subjekty jsou v nějakém ohrožení. No. Samozřejmě i při startu hrozí třeba nějaké posekání těma vrtulema a tak dále. Já sám teda mám jako šrám na svých lyžařských kalhotech, když jsme v zimě něco točili před, já nevím, x lety a prostě jsem si nějak blbě zavadil opáčku, tak mě ta dřevěná vrtule jako posekala. Po noze měl jsem tam modřinu, ale jako nic se nestalo. Ale viděl jsem už spousty zranění nějakých jako useknutých prstů a přichytání třeba toho dronu, když člověk to chytá jakoby ze vzduchu, tak jako zatím teda musím říct, že jsem neviděl extra nějaký velký zranění při pádu dronu vyloženě na člověka, třeba na hlavu, ono to je, když si člověk vezme ty pravděpodobnosti, že spadne dron a že zrovna trefí ještě někoho na hlavu, tak je to samozřejmě hodně malá šance, ale takže to jsem naštěstí neviděl, no jinak jak asi takhle, no.
1: Já zrovna, jak jsi mluvil o tom přistávání, nebo respektive chytání toho dronu ze vzduchu, tak přesně takový videa jsem nějaký viděl, že někdo se to snažil tak, aby mu to přistálo na ruce a už to chtěl chytnout a přesně strčil prst nebo ruku vlastně do té osy té vrtule.
0: Je to tak, no. Jako my zrovna tenhle prvek docela dost často praktikujem, když není, když třeba je to přistání, já nevím, někde prostě za zábradlím, nebo je tam málo prostoru, tak prostě s kolegou to máme natrénovaný, dělali jsme to už jako několik desítekkrát nebo stokrát a víme, co a jak to udělat, že to prostě chytneme do té ruky, musí být zvednutý podvozek, aby ty vrtule byly daleko, ale když to někdo dělá poprvé, tak věřím tomu, že si to neuvědomí, že prostě dejme tomu, že někde foukne nebo se mu to zhoupne a může mu to prostě posekat ruce, no.
1: A stejně tak mě se ještě vybavila jedna záležitost, to bylo nějakých 5 let zpátky, tuším, možná si to taky viděl, a bylo to při nějakém závodě, kdy vlastně lyžařském, tuším, tam měli tenkrát ten slalom.
0: To je hodně známá věc, bylo to vlastně živě, takový jeden z nejznámějších pádů, kdy fakt jako velký dron, typu to, co třeba my používáme, tak nad tím lyžařem fakt jako půl vteřiny spadl. Já se jako domnívám, já jsem to nějak extra nestudoval, domnívám se, že tam došlo prostě k nějakému jakoby vyšťavení baterky pod takovou úroveň kor v zimě, protože baterky v zimě to je najednou minus 20-30% jako kapacity a dokážu si představit při takovým živým vstupu, že prostě do sluchátek jim jde pokyn jako držte to, točte to, protože teď nám jede lyžař a jim už prostě bliká baterka, nebo měli třeba jednu baterku fakt jako špatnou a ona se vybila hrozně rychle a najednou v ten moment prostě ty baterky mají takovou vybíjecí charakteristiku, že prostě dron běží a najednou to prostě vypne, že tam není nějaký úbytek energie, takže to si myslím, že jako mohl být tenhle ten případ jako asi nejpravděpodobněji tady takovýho pádu, takže jako stává se to, není to jako věc, která prostě, ba naopak jako bylo takových karambulů asi dost, no.
1: No a tenkrát je potřeba říct, já jsem se na to video schválně ještě díval dneska dopoledne a bylo to fakt jako hodně těsný tenkrát, že skutečně to spadlo za ním. Ještě doplním, že to byl vlastně lyžař Marcel Hirscher, který vlastně mu to spadlo skutečně za zádama. A samozřejmě nevím, z jaké výšky to padalo, ale i na tom záběru z té televize to byla jako docela šlupka, takže to představa, je, že mu to spadlo třeba na hlavu, jo, nebo...
0: To je, ono se to nezdá, ale fakt jako ta energie padajících věcí koru takového dronu, který váží třeba to, co my s čím lítáme, to je třeba 25 kg. Takže už jenom z 20 metrů, kdyby se pustil 25 kg, což je třeba pytel cementu, jestli se nepletu, nebo já nevím, jestli váží 50 kg pytel cementu, jestli nejsem jistý, ale prostě 25 kg z jakékoliv výšky, z 10 metrů na člověka je prostě, tam nejde ani tak o ty vrtule, ty prostě poškrábou, ale tam jde o tu hmotu prostě a ta hmota, která s čím větší výšky padá, tím dostáhne větší energie a to prostě je pak samozřejmě jako bolestivý, až jako v tomhle případě, kdy si troufám říct, že kdyby to fakt škaredě někde trefilo, že by to mohlo být jako až smrtelný, no, že to prostě je to nebezpečný, no. Proto mi třeba, když má dojít jako na nějakých filmových setech jako k lítání vyloženě nad lidi, nad herce, kaskadéry, to je prostě někdy je to bohužel nevyhnutelný, tak všechny ty lidi prostě na začátku toho natáčecího dne se dělá safety meeting, briefing, prostě posílají se nějaký risk assessmenty, aby to všichni věděli, co mají dělat, aby se nepřibližovali k tomu dronu při startu, máme tam smluvený prostě nějaký jako nějaký postup, kdyby se něco stalo, tak prostě já začnu řvát, ten asistent režie začne taky řvát do nějakého megafonu, prostě reproduktoru, že prostě dron problém, dron issue, něco a já prostě se snažím ten dron navádět, tu chvíli neřeším vůbec peníze, ale řeším, aby to fakt jako do nějakého smluveného místa, že to půjde prostě do stromu nebo na nějakou plochu, kde to prostě udělá co nejmenší škody a ty lidi jsou zase opačně instruovaní k tomu, aby prostě šli od toho dronu a primárně se na něho začít koukat, protože v ten moment ti herci jako tam je té techniky tolik a tolik ruchu, že jestli někde lítá dron, tak oni se na něho rádi podívají, ale po pár minutách na něho zapomenou, takže v ten moment je pak dobrý prostě to začít řvát, že prostě se něco děje a aby hned došlo prostě nějaký úměr na zdraví, no.
1: A stalo se vám to už někdy, že vám třeba spadl dron, nebo se ztratil, nebo nějaká prostě porucha byla?
0: Jako... musím říct, že na nějakým jako velkým filmovým nebo reklamním natáčení zatím ne. Říkám zatím, že si trošku troufám říct, že se to bohužel asi někdy v budoucnu stane, protože ta frekvence lítání je poměrně jakoby velká a vím, že kolegům se to jakoby stalo. Měli jsme takovou takový technický věci, že někde to prostě škobrtne a třeba to blbě přistane, tak to je tak, co takový jako to ani nezmiňuju, ale taková jako asi největší nehoda, co jsme kdy měli, tak byla úplně v našich počátcích, řeknu tak 7-8 let zpátky, kdy jsme tehdy ještě jako lítali kolem Žižkovské věže, což už bychom si dneska netroufli a prostě kolem té Žižkovské věže je takový nějaký rušení, který prostě tam kolegovi ani nešlo otvírat auto jakoby dálkovým ovladačem. A prostě najednou se z nějakých asi 50 metrů rozhodl ten dron prostě skončit se svým životem a ztratil signál, nebo já nevím, něco to odpálilo, to úplně nějakou tu řídící jednotku, tehdy ty, to vůbec nebylo technicky tak vyspělý, jak dneska, a prostě se rozhodl a šel dolů. Naštěstí to spadlo teda někde jako mimo člověka a je to taková největší jako možný problém, který se mohl jako v té naší kariéře stát. Jinak samozřejmě nějaký škobrtnutí o nějaký lano bylo, ale vždycky to bylo v nějakým buď areálu, nebo prostě mimo jako lidi, takže musím zaklepat, že zatím jako, že bych měl nějakého takového černého Petra, co si do dneška vyčítám, tak krom tady té Žižkovské věže asi bufí jak dlouho zpátky, myslím si, že to je 8 let zpátky, tak nemáme nic takového, co bych jako si řekl, tak to jsme s prominutím jako posrali.
1: A jak se může stát třeba, že někomu ten dron jako uletí?
0: To se může stát jako velice jednoduše, tak jak jsem mluvil o tom jednom obslužním dronu, člověk se rozvášní, začne se kochat a prostě najednou je někde mimo signál, nebo neví vlastně, kde je, ono z toho vzduchu prostě vypadá najednou všechno hezky a teď a samozřejmě ono tam dneska už v těch dronech jsou nějaký home pointy, že to člověk vidí tam a tak dále, ale prostě zaletí tak daleko, rozvášní se, najednou zjistí, že nemá baterku, ten dron se začne vracet a už to nestihne třeba, jo? Aktivuje nějaký letový režim, s kterým úplně není jako stotožený, že to neumí ovládat a prostě nebo fakt se ztratí ze signálu, má špatně nastavený ten file systém. To jsou vždycky, když slychávám od někoho, mě to uletělo najednou z ničeho nic. Já si teď v duchu představuju, když tu techniku vlastně znám, jako co teda tam mohlo být špatně, jo? Tak buď dal prostě nějaký, buď měl špatně načtený home point, nebo prostě já už si to jako vybavuju, jo, po té technické stránce, ale já si vždycky říkám, že tak jak tu techniku znám, že nic se nestane samo, to je prostě jenom taková ta nevědomost prostě toho člověka, že tohle funguje takhle, tohle má takovou zákonitost a když prostě něco z toho poruší, tak to prostě má pak takový následky, že to třeba uletí, no. Nebo někde se to rozhodne, že to začne přistávat třeba, no.
1: No každopádně, i když uletí nebo spadne, tak někam třeba dopadne, tak co třeba dělat v momentě, kdy někdo se třeba prochází po přírodě a najde dron někde prostě na zemi?
0: No, tak existuje nějaká facebooková skupina, kde se to dá jakoby nahlásit, když člověk chce být jako dobrák a je ten dron v takovém stavu, že se ještě ho vůbec vyplatí něco s ním jako dělat a řešit, protože častokrát, když člověk najde dron, tak je buď někde v blátě, nebo ve vodě, nebo prostě rozflákaný na kousky, tak dalo by se to určitě řešit přes policajty, pokud teď v podstatě po novém roce každý ten dron by měl mít ten štítek, to znamená, je to v podstatě dohledatelný, čí to je dron. Pokud ten dron ten štítek nemá, tak pak se třeba obrátit na úřad pro civilní letectví, pokud to stojí za to, anebo prostě pokud je fakt jako v takovém stavu, že ten jako z 99% ten majitel se s ním už rozloučil, takže tam si myslím, že je to spíš o tom, tak jak když člověk ztratí telefon, no, tak snažit se dopátrat majitele pomocí buď policajtů, nebo prostě toho úřadu pro civilní letectví, nebo třeba být tak proaktivní, že si zajdu na Facebook, najdu si tu skupinu nějakých provozovatelů dronů a tam to třeba napíšu a třeba se najde ten majitel, no.
1: No mě to možná zajímalo z toho pohledu, že samozřejmě tam jsou natočené nějaké obrázky a teď ty mi možná upřesníš, jestli ta data se zaznamenávají do nějaké karty, která je umístěna v tom dronu, anebo jestli to jde třeba do toho telefonu nebo do toho zařízení, ze kterého ovládá.
0: Jde to jako do obojího, záleží jak u jakého typu dronu, ale ten dron sám do sebe to zaznamenává, může se to dohledat pomocí třeba té karty, která je v tom podle obrázku, kde ten člověk třeba odkud kam letěl, co točil, častokrát se natáčel třeba sám sebe, takže on ho tam vlastně může vidět, toho majitele. Ale ten dron má jakoby v sobě takzvaný flight log, takže když někdo bude technicky zdatný, tak si ten dron dokáže připojit, pokud teda ten dron bude v tom stavu, že bude vůbec připojitelný, tak si to připojí někde k počítači a je schopný si z toho vytáhnout jakoby tu trajektorii toho letu podle té GPSky a pak teda vidět místo startu, pak třeba se dopídit teda proč to startovalo tam, kdo to mohl být a tak dále a tak dále, no. Ale samozřejmě současně to zaznamenává i jako do toho telefonu, nicméně v momentě, kdy se ten dron rozpojí v podstatě od toho ovládání, tak ten záznam přestane, už to nemá z čeho ty data brát, takže pak je těžký jako dohledat zpětně toho pro toho majitele spíš, kde ten dron mohl asi skončit, no. Já nevím, třeba u těch typů závodních dronů, který lidi lítají v podstatě pomocí takových brýlí, tak tam se dává třeba nějaký jako pípák, že v momentě, kdy já někde spadnu do pole, tak si zapnu pípák, nebo se to automaticky zapne a já pak chodím po poli a vlastně hledám pípání. takže tak.
1: A my jsme se teď bavili hodně o vlastně létání v přírodě. Mm-hmm. Tam si myslím, že je to asi víceméně v pohodě, je to takové, řekněme, nejbezpečnější. Co létání ve městech? Je to vůbec dovolené? Případně existují asi nějaké letecké zóny, kde se třeba létat vůbec nesmí?
0: No, to je jako povídání na poměrně dost dlouhou jakoby dobu. Každá ta lokalita má své specifikum. Když půjdu od těch nejstriktnějších, tak třeba vyloženě existují takzvané úplně bezletové zóny, kde v podstatě se lítat jako až na úplný výjimky nesmí, a to je třeba zóna Pražského hradu, kde prostě i ta hradní stráž o tom ví, a když vidí dron, tak po něm jdou, a my několikrát, když jsme tam natáčeli, tak jsme byli lustrovaní, jestli to povolení máme pro nějakou národní galerii a tak dále, takže tam to opravdu funguje, to je prostě zóna, kde to nikdo, neskoušejte to.
1: Ale pak pro mě skočím ti do toho, že po něm jdou, znamená co, jakože začnou sledovat nebo začnou po něm střílet?
0: Ne, střílet samozřejmě ne, to jako ne, ale ta hradní stráž vyloženě jakoby stopuje a hledá, kouká se na tu trajektorii toho dronu a jdou potom majiteli. Potom oni ví, že ten dron někde musí, když letí, tak někde musí přistát, a z 90% toho majitel nebo ze 100%, takže hledají pak člověka, kterým je ověšený nějakým rádiem a vyloženě ho dojdou za ním a teď chcou vidět. Existuje desítky dronů zabavených na úřadu pro civilní letectví, jako na malé straně prostě, nebo na Pražském hradě, kde ten úřad to jako řešil s cizincema prostě, že tam prostě se lítat nesmí, no. Pak samozřejmě jsou to platí více mě ve všech městech, jako lítat by se nemělo nad lidma, nad autama, prostě v tom centru je to až teda teď od nového roku do nějaké váhové kategorie, myslím, že to je 250 gramů, jestli se nepletu, já nemám tyhle věci úplně v paměti, tak tam, dejme tomu, se dá lítat, jakoby, takže to ten dron nedokáže způsobit takovou škodu na to, aby se to zakázalo, ale cokoliv je těžšího a většího, tak čím je to těžší a je to ve větší kategorii, tím se to prostě nesmí dostat nad, řeknu, koncert, nebo nad náměstí, nebo nad nějakou rušnou křižovatku, vlastně nad nic takový, jedoucí auto. Je potřeba furt přemýšlet nad tím, že je to těžký dron a může to prostě spadnout na někoho. Takže centra měst jsou až na ty, paradoxně zase jako pro nás, jako profesionální provozovatele, když já prostě zažádám o to, že budu chtít lítat v centru města, dejme tomu v Praze nad Vltavou, tak ten úřad vlastně vždycky pokaždé zkoumá tu danou situaci, co tam budeme dělat, v jaké výšce to budeme dělat, co budeme točit a co jak zajistíme to, že pod náma nikdo nebude. Proto třeba, já nevím, na reklamě na Apple jsme mohli lítat v centru města u obchodního domu Kotva, protože prostě jsme celou tu lokalitu, ne my, ale ta produkce měla pronajatou. Byli tam lidi, kteří prostě jsou jenom takzvaně zúčastnění na tom provozu, vědí to, prostě já jim řeknu, že ten dron bude lítat tady a tady prostě a udělá se maximum pro to, aby teda, když už se to musí dělat, když už teda je to prostě požadováno, nebo by se, mělo by se to udělat, tak aby to bylo co nejbezpečnější a ohrozili jsme tím ideálně nikoho, a když teda, tak aspoň ty nejnutnější, kteří teda hold tam v tom záběru třeba být musí, no, nebo tak. Mm-hmm.
1: Já jsem to nadnesl trošku v žertu, kdyby ho jako chtěli fakt sundat, ale myslím, že je jako situace, kdy skutečně by tam jako lítal už nějak dlouho, nebo prostě by lítal hodně blízko lidí a tak dále, že by ho jako chtěli skutečně.
0: Jako existují nějaké rušičky a nějaké jako posílačky dronů na zem, takzvaně nějaké, jakože to prostě, já jsem to v praxi neviděl, ale věřím tomu, že něco takového existuje, že to prostě dokáže vyrušit ten řídící signál a ten dron se třeba začne vracet na to výchozí pozici a tak dále. Jako střílení po dronu. Mně to přijde, že to je, že tím, když člověk ten dron sestřelí, tak vlastně způsobí to, že ten dron fakt začne padat, takže pak sekundárně způsobí ohrožení toho, která, když teda letí tam, kde nemá, že poletí nad nějakou demonstrací nebo něco a tam bude třeba někdo, do koho je potřeba chránit, a teď teda ta ochranná složka sundá ten dron, tak ten dron, když je na tou demonstrací, no tak bude padat dolů. A právě to je to nebezpečí, jakoby to, že to začne, fakt ta hmota začne padat dolů. Takže střílení po dronu je podle mě jako nesmysl. Až třeba v krajních případech, když se zjistí, že to fakt veze nějakou jako výbušninu, bombu, tak pak dejme tomu. Ale tak to si doufám říct, že tady na štěstí jako v Česku je na tohle to dost bezpečno, že tady takový magoři nebudou. Ale jako já se přiznám, že nemám úplně extra informace o tom, co mají nebo nemají o obrané složky policie a tak dále za vybavení, ale věřím, to řeší se to. Jakoby, i když my jsme lítali třeba na povolení na tom Pražském hradě nebo v té zakázané zóně, tak za náma přišel prostě člověk z té hradní stráže, který tohle má na starosti a ptal se nás na nějakou zpětnou vazbu, jaký používáme frekvence a tak dále, aby oni věděli prostě, co je dostupný na trhu a proti čemu se vlastně bránit. Takže i my jsme byli trošku nápomocní tomu, že teda za to, že jste nás sem jakoby takzvaně pustili, nebo aby tam docházela nějaká symbioza prostě, no, jako nemělo by se tam lítat prostě vůbec s nějakýma hobby dronama, ale zase, když se tam prostě natáčí fakt jako hollywoodský film, tak mně přijde škoda trošku jako nevyužít teda tady tohoto toho prostředí a nepovolit to, no. Nebo když je to nějaký, já nevím, byli pro Národní galerii nebo něco, když prostě je to takovej, oni tomu říkají veřejný zájem, prostě když je to trošku něco většího, když tam si budu chtít natočit svoje video na YouTube, tak mi to asi nikdo nepovolí, protože prostě jsem takový jako jedinec, no. To je jak ze vším, no, asi.
1: Ano, mě se ještě vybavila jedna super takový video, který jsem viděl asi 14 dní, 3 týdny zpátky. To bylo z Turecka, pokud se nepletu, a tam vlastně tak, jak byla ještě teďka pandemie, byly zavřené stadiony, veškeré jako kulturní sportovní akce, tak vlastně se hrálo nějaké fotbalové utkání a tím, že tam nebyli žádní fanoušci, tak jeden z těch fanoušků přivázal šálu na dron a letěl s ním na ten stadion a už jako fakt lítal hodně blízko toho hřiště, tak jsem viděl na tom videu, že právě jeden z těch hráčů vzal balón, normálně to kopl do toho dronu, spadl a ještě hodili po něm ten balon znova a druhý na něho pak ještě šlápl botou. Jo.
0: To už jsou prostě extrémní případy, no. Jako takových věcí bylo, já jsem taky viděl těch videí prostě na festivale, kdy vystřelili nějaký konfety, to se zamotalo do vrtule těch dronů a ten dron spadl prostě, čili jako těch případů je samozřejmě plný internet, jo. To je jak, ono se tomu asi, pokud nebude nějaká technologie nějakého virtuálního plotu, kdy ten dron tam fakt jako nevletí, což ta firma DJI třeba se snaží jako implementovat do těch dronů, prostě kolem letiště je takzvaný geofencing, že ten dron tam prostě vyloženě fakt už nevletí, tak pokud tohle nebude, tak prostě tyhle případy sedít budou, to je jak na dálnici se má taky jezdit 130 a prostě lidi tam jako jezdí víc, co si budeme, jo. Takže samozřejmě to ježdění nespůsobuje primárně, nespůsobí takový škody, jako když někde dron letí, ten dron taky, když tam opravdu letí, tak tu škodu neudělá, ale je to všechno o tom riziku prostě, že se něco stát může, tak jak při té rychlé jízdě, tak při tom dronu prostě, při tom letu toho dronu na ty lidi, no, takže nesmí se to, nedělejte to.
1: No a ty jsi už taky trošku nakousl to, že ty drony mohou něco přenášet, samozřejmě ty bomby taky doufám, že tady ještě nějakou dobu nebudou, ale hodně třeba teďka ve Spojených státech se vlastně začalo používat drony k doručování třeba zásilek, tak jak se koukáš tady na tohle?
0: Já jsem k tomuhle jakoby doručování pomocí dronů hodně takový skeptický, protože vím, jaký je ten vztah ve smyslu doba letu, nějaká nosnost a prostě teda ta finální užitnost toho, že to opravdu něco někam převeze. V nějakých speciálních případech asi na těžko dostupný místa, proč ne, klidně se to může stát podle mě něčím takovým, co opravdu funguje. Navíc je potřeba počítat to, že když to něco převáží, tak to se počítá s tím, že ten dron letí autonomně, že letí sám a to je z hlediska jako bezpečnosti zatím furt ještě neuchopitelná věc, tak jak autonomní řízení aut, tak autonomní let dronu. Ale já si 80-90% myslím, že ty drony, tak jak je známe, ty vrtulové, když se teda nebavím o plošníkách, jakoby typu letadla, kdy ten dron má, nebo tato letadlo má mnohem lepší jako ekonomiku letu, že prostě klouže, nebo jakoby není potřeba k tomu, aby vůbec viselo, taková spotřeba energie, tak jsem přesvědčený, že to byly z 90% jako marketingový tahy těch firm, že prostě tady testujeme jakoby roznášení pomocí dronu, jo, typu DHL, nebo tady ty velké logistické firmy. I třeba u nás byla nějaká akce s nějakou firmou MOL, myslím, že to bylo, tak dělali takové doručení jako balíku dronem, bylo to živě a tak dále. A já už jsem věděl, že to je prostě, jaký jsou s tím patálie. Já jsem se bavil i s těma klukama, teda, kteří to dělali, že prostě na to musela být výjimka, bylo to do nejbližší vesnice. Já to nechci jako zhazovat, aby lidi tomu jako bylo to dostatečně dobře udělaná jenom taková jako kampaň a na video, aby to vypadalo hezky, že teda doručujeme dronem, ale fakt je s tím spojených strašně moc jako technických a legislativních problémů, že si myslím, že to je ještě velká hudba budoucnosti, že když se tohle, že by mi domů dovezli dron pizzu, jako to, no. to samozřejmě dokážu si to představit, jakože bylo by to takhle, nedokážu si to představit, bylo by to fajn, ale myslím si, že bych si pro tu pizzu jako chodil na střechu, ne? Nebo někdy k sousedům za zahrady, protože to jako je ještě, a nedej bože, co by bylo ukradených dronů, že, přivezlo mi pizzu, no tak si vymojí ten dron, to je samozřejmě sranda, ale to je prostě, to si myslím, že ještě nereálný. Tak jak i třeba lítání jakoby těch dronů, kdy prostě jsou, kde jsou, v kterých jsou lidi. Prostě ta ekonomika toho dronu, ono je to sice fajn zařízení, umí to lítat všemi směry, ale nebo ekonomika, ne chci říct ekonomika, ale aerodynamika v podstatě. Ten dron musí pro to, aby visel, tak musí neustále spotřebovat energii a je mu v podstatě svým způsobem skoro jedno, jestli letí dopředu, dozadu, nahoru nebo dolů. Nebo když teda letí nahoru, tak ještě o to víc žere jakoby té energie, ale když to letadlo prostě je to dokáže letět i bez motoru, že prostě klouže. Čili tam je to třetinová, čtvrtinová jakoby zátěž na to, no, aby se to vůbec dostalo do vzduchu a někam to doletělo. No. Čili na takový dálkový převozy věcí, to si nemyslím, že to bude jako v brzkých pár letech nebo desítkách let. No. Ale kdo ví.
1: Kdo ví, necháme se překvapit. Já sám jsem na to zvědavý, jaká bude budoucnost létání, doručování dronů obecně. A na závěr dám takovou otázku trošku na odlehčení. Vy jste vlastně nejenom kolegové, kamarádi, ale také firma, sídlíte vlastně tady v Olomouci, u nás na Hané, tak já se ptám, jestli jste třeba někdy přemýšleli, že byste šli někam pryč, případně proč jste se rozhodli zůstat tady v Olomouci.
0: To je dost častý téma s kolegou v dodávce, když se těch jako jobů nakupí, tak najednou přemýšlíme, když už po třetí za týden jdeme prostě po D1 zpátky do Olomouce, jestli by nebylo lepší být v Praze. Samozřejmě z toho profesního hlediska by to určitě lepší bylo, protože ten jakoby filmový reklamní biznis je soustředěný do Prahy a hodinu okolo. Ale na druhou stranu vždycky si s kolegou jako uvědomíme, jak všechno tady, dejme tomu, máme blízko a jak jsme tady s tím jako spjatí ve smyslu jednoduchosti žití a bytí a jak se nám to jako v Olomouci líbí, že pak prostě, když zase jsou případy, že máme s někým z Prahy sraz na nějakém místě v Praze a on tam jede hodinu přes Prahu a my teda 2,5, že ta hoďka a půl není až zas takový rozdíl na to, jak prostě já tady jako Olomouc musím říct, že mám rád a prostě v porovnání s Prahou vedeme ty debaty furt jako s lidma ze štábu, když jsme někde prostě týden a tam jsou, jakoby ty lidi jsou z Prahy, tak nás přemluvají, proč nejste z Prahy a tak dále, ale tak nějak zatím nás to ještě k tomu nedotlačilo, že by to bylo tak nekomfortní a tak nepříjemný, aby jsme se museli přestěhovat. A na druhou stranu třeba na to Slovinsko do té Lublaně to máme prostě 5-6 hodin a je to blíž jak z Prahy, nebo do Vídně to máme, nebo do Bratislavy blíž než do Prahy, takže všechno má svoje pro a proti a nechci říct, když to jenom trochu půjde, tak se tomu vyvarujem, ale svým způsobem to tak asi jako bude, pokud nám to nepředoste úplně přes hlavu, že bychom se museli přestěhovat do Prahy, že to prostě bude nevyhnutelný, tak budeme rádi tady asi v Olomouci na Hané.
1: Super, super. A úplně poslední dotaz, pokud bys mohl poslat takhle, řekněme, hobíkům, kteří rádi létají třeba z drony, nějaké doporučení, takhle jako profík nebo nějakou radu, případně nějaký odkaz, co by to bylo?
0: No, určitě létejte, selský rozum do hrsti a to je asi všechno, ten selský rozum, to vždycky tak nějak jakoby přemýšlet nad tím, kde člověk lítá a proč tam lítá a aby nikomu neublížil. To je asi hlavní, protože to za to nestojí nikomu něco zničit nebo někoho nějak, nedej bože, zranit. Takže asi tak. Ale určitě lítejte, je to nádherný.
1: Říká Filip Brázdil, filmař a pilot dronu, který byl mým dnešním hostem. Filipe, děkuji moc za to, že jsi našel čas. Já ještě na úplný závěr ti tady předám takovou malou pozornost, malou vzpomínku. Jsou to naše červeno-bílé ponožky s logem, aby si měl nějakou památku na dnešní rozhovor.
0: To je hezký.
1: Takže to prosím přijmi jako dárek.
0: Samozřejmě tak děkuju.
1: I pro naše posluchače, diváky platí, že tyto ponožky originální mohou získat, pokud nás podpoří na webu www.hanajede.cz v sekci podpoř projekt, tak jeden pár může být váš. A to už je skutečně tečka na závěr dnešního rozhovoru, takže ještě jednou moc děkuji.
0: Já taky děkuju.
1: Mnoho nalítaných hodin úspěšných. Doufám samozřejmě i projektu, že vás ještě uslyšíme.
0: Díky moc.
1: Tak jo, loučíme se také s vámi, mějte se krásně, poslouchejte nás ať už tady na YouTube, Spotify nebo Apple podcastech a my se na vás budeme těšit zase za týden. Mějte se hezky, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. 4 hodiny. Rádio Metropolis. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokních globů, a děti samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo, je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet se roli dávných kupců nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. Rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam si stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí. Navštěvují

0: vždycky v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
3: Metropole.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Adonise, slovenského zpěváka, který zaujme svým osobitým hlasem a moderním stylem. Jeho hudba kombinuje pop s hlubokými emocemi a dává ti prostor na přemýšlení i relaxaci. Adonis je jako kámoš, který tě inspiruje a zároveň přinese skvělou hudební atmosféru. Jeho popularita rychle roste a proto rozhodně stojí za toho sledovat. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další zajímavé.

0: den.
1: Berani, pokud jsou před vámi zavřené dveře, klidně vemte za kliku. Býci, máte dost energie na plnění dalších úkolů. Blíženci, více relaxace by vám rozhodně neuškodilo. Raci, pomáhat jiným je pro vás samozřejmost. Lvi, dneska ze sebe vydáte maximum. Pany, už víte, že život se nedá nalinkovat. Váhy, případný stres zkuste zahnat úsměvem. Štíři, pokud možno, stůjte nohama na zemi. Střelci, vždycky se o sebe dokážete postarat. Kozorozi, jste schopní spolupracovat s každým, kdo se objeví. Vodnáři, udržujte si zdravé spánkové návyky. A co my ryby? Klasika. Občas máme pocit, že musíme zachránit celý vesmír.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
3: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Pepín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí.

0: Vokule.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší.

0: tvoje rádio.
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky. Conan je jako kámoš, co ti vždycky rozumí a přinese únik z reality do světa hudby, kde můžeš být sám sebou. Jeho styl je moderní, svěží a velmi autentický, což si rychle získalo fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme připraveno ještě

0: Metropole.
1: Spojujeme generace.
2: Spojujeme generace.
1: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
0: Metropole.

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Pohnojená křižovatka v Přerově, a to doslova. Ve středu policie zamířila k nehodě hnojícího stroje na křižovatce ulice Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Co pak se tu stalo?
2: 31letý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou se po rozsvícení zelené barvy na semaforu rozjel a přitom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje. Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, narazilo do dvou chodců, kteří stáli na pravém chodníku. Dále toto vyklopené rameno narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo.
1: Popsal nehodu za policii komisař Libor Hejtman. Doplníme, že jakmile řidiče zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena i hned složil nahoru do přepravovací polohy. Oba zranění chodci byli převezeni do nemocnice. Policisté odhadli škodu na 320 tisíc korun. Bývalý prezident Miloš Zeman pokukuje po Pražském hradě. V rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že ho láká znovu kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028. 81letý politik ovšem dodal, že si je vědom limitů svého věku.
0: Sport.
1: A zase zastáje Red Bull, bude jezdit Formule 1 čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Úspěšný nizozemský pilot s týmem prodloužil smlouvu až do konce roku 2030. Jeho dosavadní kontrakt by mu jinak vypršel za 2 roky.

0: odpoledne spíše zataženo. A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme!
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Random flashback. Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokních globů, a děti samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo, je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet se roli dávných kupců, nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám, ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. A rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam se stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí, navštěvují

0: rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Skonto
4: nabité. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu.
6: Předprodej vstupenek je spuštěn.
5: Více na výstavišti Kroměříž.cz.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

www.pivoy.cz. Děláme akce. V galanterii Pivoy Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.

co je nového ve světě rapu. Myslíš si, že máš přehled o všem? Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem. Metropole.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pátek 21. srpna. Rekordní počet návštěvníků na festivalu divadla Tramtárie v Olomouci. Divadelní přehlídka olomoucké nejen shakespeareovské léto se po 10 letech přesunula z parkánu Konviktu na scénu letního kina a zaznamenala rekordní návštěvnost. Během 13 dnů nabídl festival 14 představení, na která dorazilo celkem 5050 diváků.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koupání v přírodě. V Plumlovské přehradě u Prostějova už raději ne. Hygienici tu vydali dočasný zákaz koupání. Kvalita vody v přehradě se zhoršila kvůli sinicím a představuje pro plavce vážné zdravotní riziko. Zatímco Plumlov hlásí stopku, jezera Poděbrady u Olomouce si drží kvalitu vody na jedničku. Podle posledního měření hygieniků ze začátku srpna je tamní voda dál vhodná ke koupání s minimálním rizikem vzniku zdravotních potíží. Od nás víte o včerejším zřícení větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku. Nefunkční 30-metrový větrník měl podle policie zaseknuté lopatky v poloze otevřeno a nevydržel nápor větru. Jde o první pád větrníku v Česku, píše ČTK.
2: Sport.
3: Porážku museli zkousnout oba hokejové týmy z našeho regionu, které včera nastoupily k přípravným zápasům na novou sezónu. Zlínští Berani padli 2-3 s Trenčínem a olomoučtí Kohouti 1-3 s Jihlavou.
4: Když jsme hráčům říkali, že Jihlava, když je prvoligový mužstvo, tak má velký ambice, ta kvalita tam je a není možný jako z naší strany, aby jsme úplně tomu nepřistoupili tak, jak je potřeba, a pak už se to špatně honí v tom zápase, což se taky ukázalo, že nám trošku zalíří vítr z pachet a tím, jak nám odskočili na 2-0, tak snaha tam sice byla, ale šance tam nebyly.
3: Dodal pro webreport.cz olomoucký kouč Petr Fiala.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Včera večer bouřky, přívalové deště a místy i kroupy, zejména na jižní Moravě. Víme, jak bude. V našem regionu taky po ránu a k večeru opět může zapršet, ale jinak. Dneska a o víkendu nás čeká většinou polojasno a k tomu letní teploty kolem 25 a vlaštovky už trénují. Když teď v srpnu vidíme dráty doslova obsypané vlaštovkami, tak je to jeden z prvních nenápadných signálů, že léto pomalu finišuje. A na co se vlaštovky vlastně připravují? No před na cestu do Afriky.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují práce na třídě Svobody, hotovo má být do konce srpna. Nová světelná signalizace bude například na přechodu u Soudu anebo na křižovatce u Drápala, což znamená, že semafory jsou tady dál mimo provoz. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio

0: zachránit celý vesmír.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Plán na

0: 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
5: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Radio Metropole.

0: Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Pokud ještě letíte na dovolenou, máme tady pár rad, na co opravdu nesmíme zapomenout. Zkontrolujte platnost pasu nebo občanky a udělejte si pro jistotu i jejich fotku do telefonu. Taky si nachystejte nějakou hotovost. Karta je super, ale na trhu nebo na pláži se vám cash bude hodit vždycky. Taky mějte po ruce důležitá čísla. Vypište si kontakt na delegáta, pojišťovnu i asistenční službu přímo na papír. Baterka v mobilu totiž může dojít v tu nejméně vhodnou chvíli. A ano, bereme si sebou nabíječku nebo powerbanku, ať nezůstane bez šťávy naše nálada ani telefon. Tak hezkou dovolenou a ať se vám s námi cestuje jedna báseň.
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Nová sezóna

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
0: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
0: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
0: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Rádio Metropole.
6: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Je pátek 21. srpna. Řidiči v Olomouci, Stupkova měla být v pondělí hotová, ale nebude. Oprava Stupkovy ulice v Olomouci se prodlužuje do 31. srpna. Z technických důvodů zůstává část ulice uzavřena, což ovlivní autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52. Po dokončení bude mít ulice nový povrch, nové zastávky a taky 92 parkovacích míst, píše o tom report.cz.
0: Přerov aktuálně.
3: Nové místo ke sportu budou mít studenti gymnázia Jana Blahoslava a střední pedagogické školy v Přerově. Místní sportoviště prochází rekonstrukcí. Do listopadu tu bude nový atletický ovál a příští rok nové multifunkční hřiště, píše o tom Deník. Těžkou událost našich dějin si připomíná Česká republika. 58. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Pietní akty k uctění památky obětí okupace se dnes konají v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech v Česku. Okupace Československa, která začala 21. srpna 1968, si do konce roku vyžádala 108 lidských životů. Došlo k potlačení uvolňování tehdejšího režimu a začala éra normalizace, která přinesla politické čistky na ztrátu svobod.
1: Sport.
3: Jak dopadly úvodní zápasy play-off kvalifikace fotbalových evropských pohárů pro české týmy? Hradec Králové venku remizoval v konferenční lize s Panathinaikosem Atény 2-2 a Jablonec padl 0-1 s Glasgow Rangers. V evropské lize Viktoria Plzeň padla 0-3 s Červenou hvězdou Bělehrad. Odvety se budou hrát příští týden.
2: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno, s trochou oblačnosti i s občasným deštěm. Nejvyšší teploty by měly být od 23 do 27 stupňů. Dnes i o víkendu. Asi nejčastěji se budou pohybovat do letní 25. A bio budeme mít mezi jedničkou a dvojkou, což je na pomezí mírné a střední zátěže.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary průběžně kontrolují naši rychlost v Olomouci, na Okružní, Přerovské, na Slavonínské nebo na Jižní. Radar je také v Chomoutově, na ulici Dalimilova anebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se až do konce září opravuje nábřeží Edvarda Beneše. Momentálně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky, ale pozor, příští týden od 24. do 28. srpna tady následuje úplná uzavírka. O výšky pak povedou po ulici Odpolední a Dluhonská. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: a narozeniny má také náš kamarád, známý olomoucký DJ Roman Pachta. Možná taky slavíte, tak všechno nejlepší a užívejte si dál 21. srpen.
1: Metropole právě dnes.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii, světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz. Skonto nabité.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokních globů, a děti samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo, je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet se roli dávných kupců, nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám, ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. Rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam se stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí. Navštěv

0: v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
7: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišla.
6: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova

0: ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
8: Posloucháš?
9: Radio Mé.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: čerstvé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc.eu, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nové místo, kde si mohou řidiči odpočinout, se plánuje na dálnici D48 na Hranicku u obce Polom. Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu. Vznikne tu přes 170 parkovacích míst pro všechny druhy vozidel. Začátek stavby je v plánu v roce 2030. Připravme se na silné bouřky. Proženou se přes střední pás republiky směrem k severovýchodu. V našem regionu vydali meteorologové výstrahu před bouřkami na Vyškovsku, Blanensku, Boskovicku, Svitavsku, Prostějovsku, Uničovsku, Litovelsku a sever Olomouckého kraje.
3: V pátek 21. srpna, později odpoledne, večer a v první polovině noci na sobotu 22. srpna očekáváme na západě Moravy výskyt místy velmi silných bouřek. Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupami do 2 cm. Filip Smola, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport.
2: Duel prostějovských rodáků jsme sledovali na tenisovém Challengeru v Praze. Proti sobě stanuli Maxim Mrva a Jan Kumstát a zápas o postup do semifinále podniku vyhrál Jan Kumstát po setech 6-1 a 7-5.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
5: Včera večer bouřky, přívalové deště a místy i kroupy, zejména na jižní Moravě. Víme, jak bude. V našem regionu taky po ránu a k večeru opět může zapršet, ale jinak. Dneska a o víkendu nás čeká většinou polojasno a k tomu letní teploty kolem 25 a vlaštovky už trénují. Když teď v srpnu vidíme dráty doslova obsypané vlaštovkami, tak je to jeden z prvních nenápadných signálů, že léto pomalu finišuje. A na co se vlaštovky vlastně připravují? No přece na cestu do Afriky.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují práce na třídě Svobody, hotovo má být do konce srpna. Nová světelná signalizace bude například na přechodu u soudu anebo na křižovatce u Drápala, což znamená, že semafory jsou tady dál mimo provoz. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

Radio Metropole, tak to je muzika a energie. No a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na ně. Opět za tři. Sigma s novým levým švédským wingbackem Ekerotem válí. Po výhře 2-1 na brněnském Artisu si připsala výsledkem stejnou výhru taky na Slovácku. Navázat na úspěšnou šňůru se budou snažit Hanáci už teď v neděli. Ve 20 hodin rozehrajeme na Andrově stadionu partii s Pardubicemi. Nicméně fanzóna s doprovodným programem startuje už v 19 hodin. Těšíme se na to. Jinak v tomto měsíci čeká modrobílé výjezd ještě jeden, a to v sobotu 29. srpna do Ostravy na utkání s Baníkem. Sigma oznámila vypravení speciálního vlaku, který zavěřil

0: O 3 zlaté úspěchy. O ty se postarala 17-letá kanoistka Valentína Kočířová, která skončila první v kajaku singlu a do třetice ovládla taky vyřazovací závod kajak crossu. Gratulujeme, no a ještě basketbal. Několika týdenní jednání vedení BK Olomoucko o udržení Lemba Oltryho skončilo úspěchem. Veleskušený rozehrávač s kvalitní střelbou z dálky přišel na Hanou v závěru minulého ročníku Maxa NBL a pomohl týmu do předkola playoff. V týmu bude tedy pokračovat i v nové sezóně. Tak to je sport na Metropole a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Tvoje dopoledne?
1: Tvoje.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Rádio Metropole.

0: 20. září v prodejnách CCC. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: 30. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
0: Šantovka Family Day 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Viktore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
0: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Radio Metropole.
12: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time.
13: Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
12: Enjoy.
11: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě pro vás, právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Velkou novinku budou mít děti v mateřské škole Holečkova v Olomouci. Město chystá od konce září proměnu zahrady této školky. Prostor poslouží školce i družině. V první etapě tu vznikne například altán pro výuku pod širým nebem. Nová zahrada mateřské školy Holečkova v Olomouci do budoucna přinese dětem naučné tabule, hmyzí domeček, pocitový chodník i vlastní pěstitelské záhony. V navazující druhé etapě pak vznikne opičí dráha pro sportovní vyžití.
0: Bruntálsko aktuálně.
2: Projekt budoucí přehrady na Bruntálsku, Nové Heřminovy, se posouvá směrem k uskutečnění. První stavba spojená s přehradou vznikne příští rok. Půjde o injekční chodbu, která bude obslužným prostorem vodního díla.
3: V tom území se už děje spousta věcí, to znamená Ředitelství silnic a dálnic v tuto chvíli vlastně tendruje přeložku 1/45. Součástí té přeložky jsou už i naše vodohospodářské stavby v hodnotě 350 milionů korun, takže se tam spustí tato výstavba v průběhu příštího roku. Dále naše důležitá stavba injekční chodba, která musí předejít úplně všemu. Tuto stavbu my v tuto chvíli už taky tendrujeme a předpokládáme výběr zhotovitele v letošním roce.
2: Vysvětlil generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak. Povodí chce vybrat zhotovitele stavby letos. Končí taky vyvlastňování pozemků pro vodní dílo a předpokládá se, že stavba hráze začne koncem příštího roku.
1: Sport.
2: Startuje domácí mistrovství Evropy volejbalistek a na šampionátu v Brně se dnes předvedou české reprezentantky. Na úvod vyzvou ve skupině B Řekyně. Utkání začne ve 20 hodin. Uvidíme, jak se českým volejbalistkám zadaří.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, na Moravě dál, většinou polojasno, s trochou oblačnosti i s občasným deštěm. Nejvyšší teploty by měly být od 23 do 27 stupňů, dnes i o víkendu. Asi nejčastěji se budou pohybovat do letní 25. A bio budeme mít mezi jedničkou a dvojkou, což je na pomezí mírné a střední zátěže.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary průběžně kontrolují naši rychlost v Olomouci, na Okružní, Přerovské, na Slavonínské nebo na Jižní. Radar je také v Chomoutově, na ulici Dalimilova anebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se až do konce září opravuje nábřežím Edvarda Beneše. Momentálně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky, ale pozor, příští týden od 24. do 28. srpna tady následuje úplná uzavírka. Objížďky pak povedou po ulici Odpolední a Dluhonská. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
3: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellbent. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. Skonto nabité.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
10: Legenda, která psala historii české rockové scény.
9: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
10: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
9: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
10: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
9: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je tady pátek a my jako vždycky víme, kde se skvěle pobavíme. V neděli jdeme v Olomouci na fotbal, Sigma hraje proti Pardubicím. Taky zveme na jedno rozloučení s prázdninami. Zítra, tedy v sobotu, v Luběnicích. V areálu za kulturákem bude odpoledne pohádková cesta, pěnová party i mobilní sklárna. Family Fest Lavina se bude konat v Hranicích, je to den pro celou rodinu. V sobotu zdarma v sadech československých legií čeká nás cymbálovka, pole dance, Lenka Dusilová a nebo zpívánky Strýčka Líčka. Zkrátka lavina radosti a smíchu v sobotu v Hranicích. Mimochodem, taky připomínáme, že kemp Pádlo v Horce slaví 10 let dneska a zítra. Jako hlavní host tady bude legendární Tomáš Linka a teď v neděli Chutě kraje. Gastrofestival, který nabídne moderní street food i tradiční kuchyň, to nejlepší jídlo i kafe, zážitky a ochutnávky. Další festivalová zastávka bude v Jeseníku teď v neděli 23. srpna. Tak se stavte a skvěle se bavte.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: 3, 2, 1, čau prázdniny.
7: V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu.
6: Předprodej vstupenek je spuštěn.
7: Více na výstavišti Kroměříž.cz.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou Head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. byd@olomouc.cz.
11: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Plán na 20.

0: Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
1: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30.

0: Johana, Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rokovými špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Už tu jsou další zprávy. Řidiči v Olomouci, Stupkova měla být v pondělí hotová, ale nebude. Oprava Stupkovy ulice v Olomouci se prodlužuje do 31. srpna. Z technických důvodů zůstává část ulice uzavřena, což ovlivní autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52. Po dokončení bude mít ulice nový povrch, nové zastávky a taky 92 parkovacích míst, píše o tom report.cz.
1: Prostějov aktuálně.
2: Důležitá služba pro seniory v Prostějově, Senior Taxi, tu bude fungovat i nadále. Radní prodloužili provoz za stejných podmínek do konce roku a od ledna 2027 pak radnice plánuje vyřešit další zajištění služby. Obnovou prochází sídliště Severovýchod v Zábřeze. Začala tu druhá etapa revitalizace. Stavební práce potrvají do konce roku a přinesou úpravu parkování, modernizaci cest i výměnu veřejného osvětlení. S nás zaparkujeme v okolí Mateřinky v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže. Město tu nechá vybudovat nové odstavné plochy pro krátkodobé parkování rodičů. Práce začínají nyní v srpnu a skončí v říjnu.
0: Sport.
2: Fotbalová národní liga jde do pátého kola. Podíváme se na kluby z našeho regionu. Jaké zápasy je čekají? Prostějov dnes na svém trávníku vyzve v 18 hodin Kladno. A Hanácká Slavia Kroměříž bude hrát v neděli od 10 hodin 15 minut venku s Bčkem Slavie Praha.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Víme, jak bude. Obloze dnes budou vládnout převážně mraky. Sem tam nám spadne nějaká ta přeháňka. Meteorologové předpovídají 0 až 5 mm srážek. Teploty se šplhají nejvýše k 23 až 26 stupňům. Zítra nás čeká proměnlivé počasí. Očekáváme jasno nebo oblačno. Hlavně na severu Olomouckého kraje se mohou vytvořit přeháňky. Teplotní maxima nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Pokud vyrazíme někam na výlet, můžeme jít klidně i stezkou podál vody a nebudeme úplně poštípaní. Aktivita komárů bude totiž jen mírná nebo nepatrná.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme poměrně hladce. Pozor si dáme akorát na odstavené auto na krajnici v ulici Lipenská na Kruháči u autoservisu. Taky si tam dáme pozor na předpisy kvůli policejní hlídce, a to v ulici Brněnská u zastávky Fakultní nemocnice. Nehoda se nám dořešuje v Prostějově v ulici Partizánská. Projíždíme tudy s opatrností. A vyšetřování bouračky nám probíhá taky na Olomoucku, v Luběnicích, na Průtahu, na konci obce ve směru na Lutín. To bylo naše dopravní info. Další nejpozději za hodinku.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Doba oběda se blíží, na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Mrkneme se, na čem si pochutnají nejen vegetariáni. Květákové kuličky s ořechy, brokolice zapékaná s rajčaty nebo kořeněné brambory se zeleninou a špenátem. Ve vegetariánské restauraci koza zůstala celá. Už nám to voní i na Lascích. Podávají krkonošské borůvkové knedlíky se žahourem nebo pečenou vepřovou krkovičku se zelím a variací bramborového a houskového knedlíku. V baseball pubu na Lascích. Studenti v menze mají dneska taky parádní výběr. Marinovaný kuřecí steak s hranolkami nebo třeba uzený hovězí jazyk s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem v menze na 17. listopadu. A co takhle klasiku? Svíčkovou s houskovým knedlíkem, čevapčiči s bramborem nebo třeba pečené kachní stehno, červené zelí a bramborové knedlíky. To pro nás mají v restauraci Globus. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak

0: Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Skonto
4: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Radio Metropole.
7: Metropole.

Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: ještě letíte na dovolenou, máme tady pár rad, na co opravdu nesmíme zapomenout. Zkontrolujte platnost pasu nebo občanky a udělejte si pro jistotu i jejich fotku do telefonu. Taky si nachystejte nějakou hotovost. Karta je super, ale na trhu nebo na pláži se vám cash bude hodit vždycky. Taky mějte po ruce důležitá čísla. Vypište si kontakt na delegáta, pojišťovnu i asistenční službu přímo na papír. Baterka v mobilu totiž může dojít v tu nejméně vhodnou chvíli. A ano, bereme si sebou nabíječku nebo powerbanku, ať nezůstane bez šťávy naše nálada ani telefon. Tak hezkou dovolenou a ať se vám s námi cestuje jedna báseň.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Pět kandidátů se utká v říjnových volbách v olomouckém obvodě 66 okreslo senátora. Jsou to kandidáti za ANO, KDU-ČSL, SPD, Levici a Hnutí 24-7. Zájem o mandát je menší než před 6 lety, to kandidovalo 7 lidí. Mandát v olomouckém senátním obvodě obhajuje bývalý starosta Nákla Marek Ošťádal, dalšími kandidáty jsou rektor Univerzity Palackého Olomouc Michal Kohajda či náměstci hejtmana Olomouckého kraje Martin Škurek a Pavel Jelínek. A dále je to člen výboru Levice Zdeněk Bejl. Volby do třetiny senátních obvodů v České republice se konají pospolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo, kde si mohou řidiči odpočinout, se plánuje na dálnici D48 na Hranicku u obce Polom. Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu. Vznikne tu přes 170 parkovacích míst pro všechny typy vozidel. Začátek stavby je v plánu v roce 2030.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nedávno jsme pozorovali zatmění slunce a brzy se podíváme na zatmění měsíce. V pátek příští týden bude k vidění nad Českem okolo 6. hodiny ráno. Stín země má zakrýt až 9 desetin měsíčního kotouče.
1: Sport.
3: Čeští veslaři zabojují na mistrovství světa. Šampionát začne v pondělí v Amsterdamu. Představí se 4 české posádky. Medailové naděje se budou upínat na dvojku bez kormidelníka Flamíková Šantrůčková. Mají letos skvělou formu. Budeme našim reprezentantům a reprezentantkám držet palce.
0: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude. Mapička meteorologických výstrah nám dnes svítí hned 3 barvami. Z dnešního dne na zítřek totiž v některých částech republiky hrozí riziko velmi silné bouřky. Vysoký stupeň nebezpečí hlásí odborníci na Moravskotřebovsku, Lanškrounsku a Svitavsku. Nižší stupeň nebezpečí kvůli bouřkám máme na Prostějovsku, Konicku, Litovelsku, Mohelnicku, Uničovsku, Zábřežsku, Šumpersku a Jesenicku. Taky na severu Jihomoravského kraje. Na východě Olomouckého kraje nám podle odborníků nic nehrozí.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci si stále dáváme pozor na odstavené auto na krajnici v ulici Lipenská u kruháče u autoservisu. Máme tady i nějaké nehody na D35 na okruhu Olomouce ve směru od Lipníku, konkrétně na exitu Nemilany. Hoří tady dodávka, tak při projíždění dáme nohu z plynu. V Kroměříži se dořešuje bouračka osobáku s autobusem v ulici Kotojecká. Probíhá vyšetřování, projíždíme s opatrností. Bouračku máme taky na Kroměřížsku ve Výtonicích u autoopravny. Probíhá tady vyšetřování. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Taneční puls tvýho města.
2: Rádio Metropole.

0: www.fresh.cz.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme.
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Dobrý den.
5: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Fak hrnky, flašky, kufříky,
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Nudné hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady pátek 21. srpna. To znamená, že je tady také vzpomínka na okupaci z roku 1968, na den, kdy do Československa vstupují vojska Varšavské smlouvy. Je tu den památky obětí této invaze.
2: Vy jste jich pozvali svojou mizernou politikou, že jste se so spojencami nevěděli dohodnout.
1: Jinak 21. srpna má svátek každá Johanka, rodačka z Olomouce, tenistka Karolína Muchová slaví kulatou třicítku, narozeniny má také hokejová legenda Jiří Lála, zpěvačka Alize anebo jamajský blesk Usain Bolt.
2: To, co dokázal Usain Bolt, je neuvěřitelné.
1: A narozeniny má také náš kamarád, známý olomoucký DJ Roman Pachta. Možná taky slavíte, tak všechno nejlepší a užívejte si dál 21. srpen.
0: Metropole právě dnes.
3: Radio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc.eu, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Do odklízení trosek zřícené větrné elektrárny se dnes pustili technici na poli u Podštátu na Hranicku. 30-metrový nefunkční větrník, starý asi 30 let, se zřítil během včerejšího dopoledne, to od nás víte. Řeší to policie.
3: V případě pádu větrné elektrárny na Podštátsku činíme všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečnosti, zdali byl nebo nebyl spáchán trestný čin nebo jiné protiprávní jednání. Na základě zhromážděných informací stanoví další postup ve věci. V případě, že zjistíme, že je dáno podezření ze spáchání některého z trestného činu, zahájíme ve věci úkony trestního řízení.
2: Vysvětluje policejní komisař Libor Hejtman. Radnice v Podštátu požaduje kontrolu zbývajících 3 větrných elektráren v místním větrném parku. Provozovatel Vapol VTE prověrku přislíbil. Má je prověřit pomocí ultrazvuku, který dokáže odhalit skryté závady. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
2: Čeká nás další senzační výkon na turnaji WTA v Cincinnati. Necháme se překvapit. Česká tenistka Sára Bejlek přemohla krajanky Plíškovou a Krejčíkovou, pak i Rusku Alexandrovou a světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Dnes je čeká zápas o postup do semifinále. Bude hrát s Američankou Kýsovou. Duel Sáry Bejlek proti nasazené 20 podniku začne po 19. hodině.
1: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Radia Metropole.

0: stejně tak ve Svitavách. V Jeseníku máme 22. Během odpoledne postupně začne přibývat oblačnost. Lokálně se mohou vyskytnout přehánky. Později večer mohou přijít i bouřky, které budou silné. Mohou se při nich vyskytnout srážkové úhrny kolem 30 mm, silné nárazy větru nebo kroupy. Pršet by nám pak mělo i během noci na sobotu.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí jezdíme hladce. To už se ale nedá říct na Šumpersku o trase mezi Kopřivnou a Beratrošovem. Kvůli nehodě dodávky je tady kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Bouračka dvou osobáků komplikuje dopravu na Kojetínsku na cestě mezi obcemi Bezměrov a Křenovice. Očekáváme tady krátké zdržení, hlásíte nám přibližně 7 minut. Na policejní hlídky si dáme pozor na D35 na exitu Unčovice, v Letovicích v ulici Žlíbek a taky na výjezdu z Kroměříže ve směru na Střížovice. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: Kaufland.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Holba Fest. Pokáč Kateřina Marie Tichá.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.
2: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokních globů, a děti samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo, je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet se roli dávných kupců, nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám, ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím, budou se muset přijít podívat osobně. A rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam se stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí, navštěvují

0: v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
11: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Letní vibe Radia Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Velkou novinku budou mít děti v mateřské škole Holečkova v Olomouci. Město chystá od konce září proměnu zahrady této školky. Prostor poslouží školce i družině. V první etapě tu vznikne například altán pro výuku pod širým nebem. Nová zahrada mateřské školy Holečkova v Olomouci do budoucna přinese dětem naučné tabule, hmyzí domeček, pocitový chodník i vlastní pěstitelské záhony. V navazující druhé etapě pak vznikne opičí dráha pro sportovní vyžití. Připravme se na silné bouřky. Proženou se přes střední pás republiky směrem k severovýchodu. V našem regionu vydali meteorologové výstrahu před bouřkami na Vyškovsku, Blanensku, Boskovicku, Svitavsku, Prostějovsku, Uničovsku, Litovelsku a sever Olomouckého kraje.
4: V pátek 21. srpna, později odpoledne, večer a v první polovině noci na sobotu 22. srpna očekáváme na západě Moravy výskyt místy velmi silných bouřek. Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupami do 2 cm. Filip Smola, Český hydrometeorologický ústav.
0: Bruntálsko aktuálně.
3: Projekt budoucí přehrady na Bruntálsku, Nové Heřminovy, se posouvá směrem k uskutečnění. První stavba spojená s přehradou vznikne příští rok. Půjde o injekční chodbu, která bude obslužným prostorem vodního díla.
5: V tom území se už děje spousta věcí, to znamená Ředitelství silnic a dálnic v tuto chvíli vlastně tendruje přeložku 1/45. V součástí té přeložky jsou už i naše vodohospodářské stavby v hodnotě 350 milionů korun, takže se tam spustí tato výstavba v průběhu příštího roku. Dále naše důležitá stavba injekční chodba, která musí předejít úplně všemu. Tuto stavbu my v tuto chvíli už taky tenderujeme a předpokládáme výběr zadavatele v letošním roce.
3: Vysvětlil generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak. Povodí chce vybrat zhotovitele stavby letos. Končí taky vyvlastňování pozemků pro vodní dílo a předpokládá se, že stavba hráze začne koncem příštího roku.
1: Sport.
3: Startuje domácí mistrovství Evropy volejbalistek a na šampionátu v Brně se dnes předvedou české reprezentantky. Na úvod vyzvou ve skupině B Řekyně. Utkání začne ve 20 hodin. Uvidíme, jak se českým volejbalistkám zadaří.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
6: Víme, jak bude. Obloze dnes budou vládnout převážně mraky. Sem tam nám spadne nějaká ta přeháňka. Meteorologové předpovídají 0 až 5 mm srážek. Teploty se šplhají nejvýše k 23 až 26 stupňům. Zítra nás čeká proměnlivé počasí. Očekáváme jasno nebo oblačno. Hlavně na severu Olomouckého kraje se mohou vytvořit přeháňky. Teplotní maxima nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Pokud vyrazíme někam na výlet, můžeme jít klidně i stezkou po dál vody a nebudeme úplně poštípaní. Aktivita komárů bude totiž jen mírná nebo nepatrná.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava bez větších komplikací. To už se ale nedá říci v Moravské Třebové v ulici Svitavská. Srazila se tu dvě auta, překáží tu teď na silnici, projíždíme s opatrností. Požár dodávky jsme měli na trase mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou na Šumparsku. Teď tam probíhá vyšetřování, projet je možné, ale opatrně. Připomínáme taky kvadlový provoz jedním jízdním pruhem na Kroměřížsku na trase Kopřivná Bratrušov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.
0: I'm

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš. Luskni.cz.
3: V Mžiku doručíme.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
7: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu držíme prst na tepu doby, víme, o čem se píše. Hygienici prověřili 63 táborů v kraji. Nedostatky našli jen u pár z nich. Týkaly se oblasti stravování dětí a vedení zdravotnické dokumentace. O tom píše Olomoucký report. Sucho a horko trápí i zvířata, u kterých by to možná někteří lidé nečekali. Rybníkáři v regionu teď musí vodní plochy uměle provzdušňovat a ryby méně krmit. Reálně hrozí, že vánoční kapříci budou letos menší, informuje Šumperský rej. Město Přerov už po čtvrté rozšíří projekt Kameny zmizelých a před domy, kde kdysi žili lidé pronásledovaní nacistickým režimem, budou položeny další mosazné kostky připomínající jejich osudy. Celkem jich už bude v ulicích Přerova 35. O tom píše na svém oficiálním webu město Přerov. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio. Metropole.

0: Metropole.
1: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Už tu jsou další zprávy. Řidiči v Olomouci, Stupkova měla být v pondělí hotová, ale nebude. Oprava Stupkovy ulice v Olomouci se prodlužuje do 31. srpna. Z technických důvodů zůstává část ulice uzavřena, což ovlivní autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52. Po dokončení bude mít ulice nový povrch, nové zastávky a taky 92 parkovacích míst, píše o tom report.cz.
0: Prostějov aktuálně.
2: Důležitá služba pro seniory v Prostějově, Senior Taxi, to bude fungovat i nadále. Radní prodloužili provoz za stejných podmínek do konce roku a od ledna 2027 pak radnice plánuje vyřešit další zajištění služby. Obnovou prochází sídliště Severovýchod v Zábřeze. Začala tu druhá etapa revitalizace. Stavební práce potrvají do konce roku a přinesou úpravu parkování, modernizaci cest i výměnu veřejného osvětlení. Snáz zaparkujeme v okolí Mateřinky v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže. Město tu nechá vybudovat nové odstavné plochy pro krátkodobé parkování rodičů. Práce začínají nyní v srpnu a skončí v říjnu.
1: Sport.
2: Fotbalová národní liga jde do 5. kola. Podíváme se na kluby z našeho regionu. Jaké zápasy je čekají? Prostějov dnes na svém trávníku vyzve v 18 hodin Kladno. A Hanácká Slavia Kroměříž bude hrát v neděli od 10 hodin 15 minut venku s Bčkem Slavie Praha.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Baltedeštníky i plavky čeká nás mimořádný meteorologický guláš. Zatímco západ Čech spláchne vydatný slejvák, u nás na Moravě se držíme v příjemnějším pásmu. V noci se sice prožene nějaká ta bouřka, rtuť teploměru se ale vyšplhá na pohodových 21 až 25 stupňů Celsia. Kde co sice lokálně zmokne, ale odpoledne už bude srážek ubývat. Ideální čas vyrazit s lehkou bundou v batohu ven. Víme, jak bude? Páteční noc bouřková, víkend polojasný se slabými přeháňkami, teploty nad 20 stupňů.
0: Rádio Metropole, za volantem.
3: Policie, odstavená auta i akce v našem regionu. To vše může komplikovat provoz. Policii hlásíte na D48 za Bělotínem, na D35 u exitu Unčovice, na D1 stojí majáčky u exitu Kroměříž Východ a radary měří i v Zábřehu na Olomoucké, ve Zlíně na Štípské, v Olomouci stojí na Kmochově, v Prostějově na Olomoucké ulici a v Přerově jste viděli hlídku na Tovární. Co se týče dopravy na obchvatu Olomouce za exitem Slavonín ve směru na Ostravu, údržba mostu, provoz sveden do jednoho pruhu. A ještě malá předpověď na víkend. Od 3 hodin odpoledne zítra až do neděle do odpoledne čekejte zdržení kolem Bystřice pod Hostýnem a Slavkova kvůli Orelské pouti na Svatý Hostýn. Bude tady husto a spousta pěších i na cestách. Taky v pátek dobře dojeďte.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Radio Metropole, tak to je muzika a energie, no a taky informace ze světa sportu, tak pojďme na ně. Opět za tři, Sigma s novým levým švédským wingbackem Ekerotem válí. Po výhře 2-1 na brněnském Artisu si připsala výsledkem stejnou výhru taky na Slovácku. Navázat na úspěšnou šňůru se budou snažit Hanáci už teď v neděli. Ve 20 hodin rozehrajeme na Andrově stadionu partii s Pardubicemi. Nicméně fanzóna s doprovodným programem startuje už v 19 hodin. Těšíme se na to. Jinak v tomto měsíci čeká modro-bílé výjezd ještě jeden, a to v sobotu 29. srpna do Ostravy na utkání s Baníkem. Sigma oznámila vypravení speciálního vlaku, který zaveze fanoušky na nádraží Ostrava Vítkovice, odkud půjde na stadion organizovaný průvod. Jízdenky jsou v prodeji od dnešního poledne. Pojďme dále. Na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu měla Olomouc nejednu, ale rovnou tři zlaté úspěchy. O ty se postarala 17-letá kanoistka Valentína Kočířová, která skončila první v kajaku singlu a do třetice ovládla taky vyřazovací závod kajak krosu. Gratulujeme.

0: Veleskušený rozehrávač s kvalitní střelbou z dálky přišel na Hanou v závěru minulého ročníku Maxa NBL a pomohl týmu do předkola playoff. V týmu bude tedy pokračovat i v nové sezóně. Tak to je sport na Metropole a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
3: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
2: Původní sestava pražského výběru.
3: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
2: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
3: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme.
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé

0: Vrátí si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je tady pátek a my jako vždycky víme, kde se skvěle pobavíme. V neděli jdeme v Olomouci na fotbal, Sigma hraje proti Pardubicím. Taky zveme na jedno rozloučení s prázdninami. Zítra, tedy v sobotu, v Luběnicích. V areálu za kulturákem bude odpoledne pohádková cesta, pěnová party i mobilní sklárna. Family Fest Lavina se bude konat v Hranicích, je to den pro celou rodinu. V sobotu zdarma v sadech československých legií čeká nás cymbálovka, pole dance, Lenka Dusilová a nebo zpívánky Strýčka Líčka. Zkrátka lavina radosti a smíchu v sobotu v Hranicích. Mimochodem taky připomínáme, že kemp Pádlo v Horce slaví 10 let dneska a zítra. Jako hlavní host tady bude legendární Tomáš Linka a teď v neděli Chutě kraje. Gastrofestival, který nabídne moderní street food i tradiční kuchyň, to nejlepší jídlo i kafe, zážitky a ochutnávky. Další festivalová zastávka bude v Jeseníku teď v neděli 23. srpna. Tak se stavte a skvěle se bavte.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Krajina v okolí Olomouce bude zelenější. Město začíná přeměňovat bývalá výrazně obhospodařovaná pole v Černovíře, Chválkovicích a Nemilanech na nová biocentra tvořená pestrou mozaikou luk, stromů a keřů. Jak píše web Olomouc EU, přírodní proměnu okolí Olomouce podpoří dotace z operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu korun. Peníze pokryjí realizaci nových výsadeb a následnou tříletou péči v příměstské krajině.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Do odklízení trosek zřícené větrné elektrárny se dnes pustili technici na poli u Podštátu na Hranicku. 30-metrový nefunkční větrník, starý asi 30 let, se zřítil během včerejšího dopoledne, to od nás víte. Řeší to policie.
4: V případě pádu větrné elektrárny na Podštátsku činíme všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečnosti, zdali byl nebo nebyl spáchán trestný čin nebo jiné protiprávní jednání. Na základě zhromážděných informací stanovíme další postup ve věci. V případě, že zjistíme, že je dáno podezření ze spáchání některého z trestného činu, zahájíme ve věci úkony trestního řízení.
3: Vysvětluje policejní komisař Libor Hejtman. Radnice v Podštátu požaduje kontrolu zbývajících 3 větrných elektráren v místním ve větrném parku. Provozovatel Vapol VTE prověrku přislíbil. Má je prověřit pomocí ultrazvuku, který dokáže odhalit skryté závady. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
3: Čeká nás další senzační výkon na turnaji WTA v Cincinnati. Necháme se překvapit. Česká tenistka Sara Bejlek přemohla krajanky Plíškovou a Krejčíkovou, pak i Rusku Alexandrovou a světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Dnes je čeká zápas o postup do semifinále. Bude hrát s Američankou Kýsovou. Duel Sary Bejlek proti nasazené 20 podniku začne po 19. hodině.
1: Rádio Metropole.
5: Jestli o víkendu plánujete výlet nebo rodinný piknik, neděle je společný vítěz. Počasí na Moravě se konečně uklidní, čeká nás krásná polojasná obloha. Přehánky hrozí jenom výjimečně, pláštěnky můžeme nechat s klidným svědomím doma. Teploty vyletí k příjemným 23 stupňům na jihovýchodě, dokonce letních 26 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Sobota ještě přehánková, teploty nad 20, neděle polojasná, teploty kolem 25 stupňů Celsia. Takový bude další víkend na Hané.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Ahoj a dobrý den za volant. Silnice 35 u Zašova na Vsetínsku i u Topolan na Olomoucku. Tady se řeší srážka dvou aut. V obou případech projedete se zvýšenou opatrností. Pozor na nehodu ve Vesele na železničním přejezdu. D1 mezi Lipníkem a Hranicemi i za exitem Vyškov Východ. Počítejte s odstavenými auty na krajnici. Jakási krabička leží ve Velké Bystřici. Zpomalte při průjezdu Velkou Bystřicí teď. Tachometry kontrolujeme a policejní hlídky a radary vás hlídají na D1. U exitu Kroměříž Východ, viděli jste v Olomouci na Okružní a taky v Huštěnovicích. Taky v pátek, dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Nehrajem si. Hrajem jinak.
2: Metropole.
3: Prostě jinak.

0: Hostě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. Skonto nabité.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Plán na 22.

0: Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
1: Posloucháš?

0: části skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: pokud ještě letíte na dovolenou, máme tady pár rad, na co opravdu nesmíme zapomenout. Zkontrolujte platnost pasu nebo občanky a udělejte si pro jistotu i jejich fotku do telefonu. Taky si nachystejte nějakou hotovost. Karta je super, ale na trhu nebo na pláži se vám cash bude hodit vždycky. Taky mějte po ruce důležitá čísla. Vypište si kontakt na delegáta, pojišťovnu i asistenční službu přímo na papír. Baterka v mobilu totiž může dojít v tu nejméně vhodnou chvíli. A ano, bereme si sebou nabíječku nebo powerbanku, ať nezůstane bez šťávy naše nálada ani telefon. Tak hezkou dovolenou a ať se vám s námi cestuje jedna báseň.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Tvoje odpoledne.
10: Tvoje rádio.
9: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Velkou novinku budou mít děti v mateřské škole Holečkova v Olomouci. Město chystá od konce září proměnu zahrady této školky. Prostor poslouží školce i družině. V první etapě tu vznikne například altán pro výuku pod širým nebem. Nová zahrada mateřské školy Holečkova v Olomouci do budoucna přinese dětem naučné tabule, hmyzí domeček, pocitový chodník i vlastní pěstitelské záhony. V navazující druhé etapě pak vznikne opičí dráha pro sportovní vyžití. Připravme se na silné bouřky. Proženou se přes střední pás republiky směrem k severovýchodu. V našem regionu vydali meteorologové výstrahu před bouřkami na Vyškovsku, Blanensku, Boskovicku, Svitavsku, Prostějovsku, Uničovsku, Litovelsku a sever Olomouckého kraje.
3: V pátek 21. srpna, později odpoledne, večer a v první polovině noci na sobotu 22. srpna očekáváme na západě Moravy výskyt místy velmi silných bouřek. Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupami do 2 cm. Filip Smola, Český hydrometeorologický ústav.
0: Bruntálsko aktuálně.
2: Projekt budoucí přehrady na Bruntálsku, Nové Heřminovy, se posouvá směrem k uskutečnění. První stavba spojená s přehradou vznikne příští rok. Půjde o injekční chodbu, která bude obslužným prostorem vodního díla.
4: V tom území se už děje spousta věcí, to znamená přítelství silnic a dálnic. V tuto chvíli vlastně tendruje přeložku 1/45. V součástí té přeložky jsou už i naše vodohospodářské stavby v hodnotě 350 milionů korun, takže se tam spustí tato výstavba. V průběhu příštího roku. Dále naše důležitá stavba injekční chodba, která musí předejít úplně všemu. Tuto stavbu my v tuto chvíli už taky tenderujeme a předpokládáme výběr zhotovitele v letošním roce.
2: Vysvětlil generální ředitel povodí Odry Miroslav Janoviak. Povodí chce vybrat zhotovitele stavby letos. Končí taky vyvlastňování pozemků pro vodní dílo a předpokládá se, že stavba hráze začne koncem příštího roku.
1: Sport.
2: Startuje domácí mistrovství Evropy volejbalistek a na šampionátu v Brně se dnes předvedou české reprezentantky. Na úvod vyzvou ve skupině B Řekyně. Utkání začne ve 20 hodin. Uvidíme, jak se českým volejbalistkám zadaří.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Sobota přeháňky, neděle polojasno. Víkendové teploty budou mezi 22 až 26 stupně Celsia. Léto zdaleka neřeklo poslední slovo. I v novém týdnu vytáhne pořádné trumfy. Začneme slunečním pondělím. Teploty kolem 25, od středy přitvrdíme. Vrací se tropická jízda, naměříme zase přes 30 stupňů Celsia. I poslední prázdninový víkend nabídne skvělé letní počasí. Nahané víme, jak bude. Víkend polojasný s přeháňkami. V novém týdnu zase vedra.
0: Radio Metropole za volantem.
5: Odpolední špička je tady, začneme živočišným druhem. Na silnici u Jivové se na procházku vydali krávy, opatrně. Zvířecí téma máme i Stopolán ve směru od Dinoparku na Hoštěnice. Tady už je to nehoda dvou aut. D55, překážková dráha. Ve směru na Zlín leží na dálnici odpadkový koš. V opačném směru na Olomouc, na exitu Otrokovice na D55, zase nějaká kovová deska. Aby toho nebylo málo, u Želatovy blokuje provoz porouchaná dodávka a ve Vyškově se zdržíte v Purkyňově v koloně. Tachometr hlídáme na D1, u exitu Kroměříž západ stojí v Rapotíně na Šumperské a také při průjezdu Svitavami. Taky v pátek dobře dojeďte.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
11: Posloucháš?
12: Radio Metro.

0: rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.
2: Let's go.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady pátek 21. srpna. To znamená, že je tady také vzpomínka na okupaci z roku 1968, na den, kdy do Československa vstupují vojska Varšavské smlouvy. Je tu den památky obětí této invaze.
2: Vy jste jich pozvali svojou mizernou politikou, že jste se so spojencami nevěděli dohodnout.
1: Jinak 21. srpna má svátek každá Johanka, rodačka s Olomoucem, tenistka Karolína Muchová slaví kulatou třicítku, narozeniny má také hokejová legenda Jiří Lála, zpěvačka Alize, anebo jamajský blesk Usain Bolt.
2: To, co dokázal Usain Bolt, je neuvěřitelné!
1: A narozeniny má také náš kamarád, známý olomoucký DJ Roman Pachta. Možná taky slavíte, tak všechno nejlepší a užívejte si dál 21. srpen.
0: Metropole právě dnes.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Luskni CZ.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Nová sezóna

0: CCC. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Radio Metropole
0: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Pět kandidátů se utká v říjnových volbách v Olomouckém obvodě 66 okreslo senátora. Jsou to kandidáti za ANO, KDU-ČSL, SPD, Levici a Hnutí 24-7. Zájem o mandát je menší než před 6 lety, to kandidovalo 7 lidí. Mandát v Olomouckém senátním obvodě obhajuje bývalý starosta Nákla Marek Ošťádal. Dalšími kandidáty jsou rektor Univerzity Palackého Olomouc Michal Kohajda či náměstci hejtmana Olomouckého kraje Martin Škurek a Pavel Jelínek. A dále je to člen výboru Levice Zdeněk Bejl. Volby do třetiny senátních obvodů v České republice se konají pospolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo, kde si mohou řidiči odpočinout, se plánuje na dálnici D48 na Hranicku u obce Polom. Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu. Vznikne tu přes 170 parkovacích míst pro všechny typy vozidel. Začátek stavby je v plánu v roce 2030.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nedávno jsme pozorovali zatmění slunce a brzy se podíváme na zatmění měsíce. V pátek příští týden bude k vidění nad Českem okolo 6. hodiny ráno. Stín země má zakrýt až 9 desetin měsíčního kotouče.
1: Sport.
3: Čeští veslaři zabojují na mistrovství světa. Šampionát začne v pondělí v Amsterdamu. Představí se 4 české posádky. Medailové naděje se budou upínat na dvojku bez kormidelníka Flamíková Šandručková. Mají letos skvělou formu. Budeme našim reprezentantům a reprezentantkám držet palce.
1: Rádio Metropole.
4: Zbalte deštníky i plavky, čeká nás mimořádný meteorologický guláš. Zatímco západ Čech spláchne vydatný slejvák, u nás na Moravě se držíme v příjemnějším pásmu. V noci se sice prožene nějaká ta bouřka, rtuť teploměru se ale vyšplhá na pohodových 21 až 25 stupňů Celsia. Kde co sice lokálně zmokne, ale odpoledne už bude srážek ubývat. Ideální čas vyrazit s lehkou bundou v batohu ven. Víme, jak bude? Páteční noc bouřková, víkend polojasný se slabými přeháňkami, teploty nad 20 stupňů.
1: Rádio Metropole, za volantem.
4: Ahoj a dobrý den, za volant, kontroly, policejní hlídky, překážky na silnici. U Starého Jičína havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně. Na D1 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu leží roztrhaná pneumatika a stojí tu porouchaný kamion. Další odstavené auto potkáte na D1 u Kroměříže a taky ve Zlíně v ulici Štefánikova. Policejní hlídky odpoledne požehnaně měří se na D1 u Kroměříže, mezi Lipníkem, Hranicemi, na D55 u Napajedel, majáčky jsou v Moravské Třebové, v Protivanově a v Prostějově stojí na ulici Za Kosteleckou. Taky v pátek dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokních globů, a děti samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo, je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet se roli dávných kupců nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím, budou se muset přijít podívat osobně. A rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam se stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí. Navštěvují

0: vždycky v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: 19. září, to je sobota. A na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké. I všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
3: Rádio Metropole.
4: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka.
5: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smart

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: Jak to bude v našem regionu vypadat v pátek? Ráno nižší oblačnost, odpoledne spíše zataženo. A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole, podporujeme domácí muziku.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu držíme prst na tepu doby, víme, o čem se píše. Hygienici prověřili 63 táborů v kraji. Nedostatky našli jen u pár z nich. Týkaly se oblasti stravování dětí a vedení zdravotnické dokumentace. O tom píše Olomoucký report. Sucho a horko trápí i zvířata, u kterých by to možná někteří lidé nečekali. Rybníkáři v regionu teď musí vodní plochy uměle provzdušňovat a ryby méně krmit. Reálně hrozí, že vánoční kapříci budou letos menší, informuje Šumperský rej. Město Přerov už po čtvrté rozšíří projekt Kameny zmizelých a před domy, kde kdysi žili lidé pronásledovaní nacistickým režimem, budou položeny další mosazné kostky připomínající jejich osudy. Celkem jich už bude v ulicích Přerova 35. O tom píše na svém oficiálním webu město Přerov. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a

0: Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony, jaké je počasí na Moravě a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás. U nás. Metropole.

Bacon soda. Bacon soda.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Bibi Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozví.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska přijíždí italský Groove Express. Federico D'Alessio, DJ a producent, co umí udělat atmosféru i ze šepotu. Jeho beaty jsou jako

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Radio Metropole.
1: Léto non-stop, hudba non-stop.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Sonnyho Foderu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. DJ Seinfeld je švédský producent, který v taneční hudbě míchá lo-fi house s emotivními melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese trochu nostalgie a zároveň pořádnou dávku groovu. DJ Seinfeld umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a rozhýbe zároveň. Připrav se na pořádnou porci taneční originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Tady je tvoje metropole. Dimitri Vegas je světová superstar taneční scény, která svou energií a produkcí baví miliony fanoušků po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a připraví na pořádnou taneční jízdu. Jestli hledáš pořádnou dávku energie a skvělých beatů, Dimitri Vegas je jasná volba. Zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music. Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá. A hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit za historií, za zajímavostmi i za zábavou pro celou rodinu, máme pro vás skvělý tip přímo v centru Olomouce. Na telefonu je Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den, Martino.
2: Hezký den.
1: Čím teď Vlastivědné muzeum v Olomouci aktuálně žije?
2: Určitě si u nás vyberou děti i dospělí. Ve stálých expozicích mohou objevovat přírodu Olomouckého kraje, poslouchat hlasy ptáků, poznávat vůně bylinek. Pro nejmenší děti máme také naši novou krásnou dinohernu. Velkým látadlem je hvězdný globus z roku 1695, který patří k nejcennějším exponátům olomoucké kolekce barokní globu, a děti samozřejmě přitahuje také model historické tramvaje.
1: A já jsem velmi rád, že jste nezmínila to hlavní lákadlo, o kterém se teď budeme bavit. Výstava Pilíře civilizace.
2: Ano, opravdu je to velké lákadlo, je to ve sále svaté Kláry. Je tam více než 20 interaktivních exponátů a návštěvníci se mohou stát obchodníky na jantarové stezce, vyzkoušet se roli dávných kupců, nebo se na farmě proměnit v první zemědělce a pastevce. No a děti určitě nadchne také chrám, ukrytý v obří věži, tunel nebo skluzavka.
1: Jaké jsou nejčastější otázky, které od návštěvníků ve Vlastivědném muzeu v Olomouci slyšíte?
2: Často chtějí vidět legendárního hanáckého obra Josefa Drásala, ten vážil neuvěřitelných 186 kg. No a kolik přesně měřil, ale posluchačům neprozradím. Budou se muset přijít podívat osobně. Rodiny s dětmi se také ptají, co mohou vlastně v muzeu podniknout společně. Já bych jim doporučila uhlíkovou muzejní expedici. Tam si stačí vyzvednout hrací kartu na recepci a vydat se na prohlídku a děti vlastně na konci dostanou takovou malou odměnu.
1: Zvete také školy a školní kolektivy.
2: Ano, prázdniny ještě nekončí. Navštěv

0: v rámci vlastně výstavy Pilíře civilizace, třeba takový program Rok na poli, kde se děti seznámí s běžným životem na Hané, s prací během jednotlivých ročních období, tradicemi, svátečními dny a vlastně tím, jak lidé se v minulosti bavili a pracovali. A pro žáky třeba čtvrtých a pátých tříd připravujeme obchodní misi zaměřenou na obchod a podnikání a chystáme také program věnovaný vztahům, intimitě a citlivé komunikaci.
1: Říká Martina Vysloužilová z Vlastivědného muzea v Olomouci. Děkujeme za rozhovor.
0: Naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor je u svého konce a my už jdeme na další hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Pět kandidátů se utká v říjnových volbách v Olomouckém obvodě 66 okresu senátora. Jsou to kandidáti za ANO, KDU-ČSL, SPD, Levici a Hnutí 24-7. Zájem o mandát je menší než před 6 lety, to kandidovalo 7 lidí. Mandát v Olomouckém senátním obvodě obhajuje bývalý starosta Nákla Marek Ošťádal. Dalšími kandidáty jsou rektor Univerzity Palackého Olomouc Michal Kohajda či náměstci hejtmana Olomouckého kraje Martin Škurek a Pavel Jelínek. A dále je to člen výboru Levice Zdeněk Bejl. Volby do třetiny senátních obvodů v České republice se konají pospolu s komunálními volbami 9. a 10. října.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nové místo, kde si mohou řidiči odpočinout, se plánuje na dálnici D48 na Hranicku u obce Polom. Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu. Vznikne tu přes 170 parkovacích míst pro všechny typy vozidel. Začátek stavby je v plánu v roce 2030.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Nedávno jsme pozorovali zatmění slunce a brzy se podíváme na zatmění měsíce. V pátek příští týden bude k vidění nad Českem okolo 6. hodiny ráno. Stín země má zakrýt až 9 desetin měsíčního kotouče.
1: Sport.
2: Čeští veslaři zabojují na mistrovství světa. Šampionát začne v pondělí v Amsterdamu. Představí se 4 české posádky. Medailové naděje se budou upínat na dvojku bez kormidelníka Flamíková Šandrůčková. Mají letos skvělou formu. Budeme našim reprezentantům a reprezentantkám držet.

A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.

0: say tomorrow.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Khalid, americký zpěvák. Jehož hlas a hudba oslovují miliony fanoušků po celém světě. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti vždycky zaspívá do ucha a zároveň tě naladí na správnou vlnu. Khalid umí spojit R&B s moderním popem tak, že tě chytí už od prvních tónů. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudby.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká víc podobných hudebníků.

0: Runway. Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijde.

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B v dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudebního kouzla.